které zná. Tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Me buď v klubu džentlmeni, nebo páněz nemá nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedni.

anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvka. Borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teďkon ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně

0: Svátkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta. For a

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: víno. Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku se podařilo dostat pod kontrolu. V Ostré na Nymbursku budou lidé v referendu rozhodovat o další zástavbě zemědělských ploch. A hokejisté Kladna porazili Spartu. Počasí sobota bude nejprve většinou slunečná, odpoledne a večer až oblačná. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Hasiči od včerejška zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kolem půlnoci se podařilo dostat plameny pod kontrolu. V noci proto snížili stupeň poplachu ze třetího na základní. Halu na zpracování plastů teď hlídají termokamery a jednotky hledají skrytá ohniska. Hořet začala pravděpodobně drtička odpadu, ze které se požár rozšířil. Škoda může podle předběžných odhadů dosáhnout až 400 milionů korun. Příčinu bude zjišťovat i policie, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Během dopoledních hodin bude ta hala kompletně vyklizená a to je vlastně potřeba potom pro další vyšetřování pro vyšetřovatele a spolu ve spolupráci s policií a ve spolupráci s experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze, tak budou pátrat po té přesné příčině a budou sbírat další poznatky.
2: Lidé z Ostré na Nymbursku budou během komunálních voleb hlasovat taky v místním referendu. Odpovídat budou na otázku, jestli chtějí, aby na nezastavěných zemědělských pozemcích v obci ani do budoucna nestály výrobní haly nebo jiné budovy. Vedení obce otázkou reaguje na dřívější výstavbu zahradnických skleníků na okraji vsi. Aby bylo referendum platné, musí přijít hlasovat alespoň 35% voličů. V případě Ostré je to zhruba 170. Lidí. Do Mnichova se sjíždí fanoušci piva, začíná totiž další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s víc než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Stát bude v přepočtu až 387 korun.
4: 191. ročník začne už tradičně v poledne, kdy první sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. Rytíři otočili v utkání vývoj skóre a o 3 body přišli až necelou půl minutu před koncem třetí třetiny. I přesto je jeden z autorů gólu Jakub Konečný s výhrou spokojený.
5: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá půl minutka do konce, no. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Grifa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
1: Počasí.
2: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, místy mlhy, odpoledne a večer postupně až oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, v Polabí až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Nehody v Praze.
7: Ano.
2: Ano, na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pracují od dnešního rána. Silničáři jsou za sjezdem na Lysou nad Labem mezi kilometry 17 a 16, je tam zavřený levý pruh. A na dálnici D11 to pozor taky v opačném směru, tedy z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Jičín na 44. kilometru srazilo osobní auto Zvěř. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A začíná dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem, kterého už jste slyšeli.
6: No já jsem úplně tady teďka v nebi s tebe.
2: Jak
6: a vůbec,
2: to?
6: No, že jsi tu ty, že? A že jsem tu já, to je taky omyl.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Jen se chtěl ještě zahlásit nehody v Praze, to snad říct můžu, ne? Ještě dovětek. Urugvajská v Praze, 3 auta po nehodě, policie na místě. A Rohanské nábřeží, i tady se bouralo, 2 auta v sobě. Buďte opatrní na cestách a nám skvělý víkend.
2: Ano.
7: Ne?
2: Ano, pracovní.
7: Ano. No určitě ano, protože já záskok, ty záskok. To bude víkend.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Nelekejte se, není všední ráno, je tu víkend, 5:12, jenom záskok. Kolegové taky musí někdy odpočívat, i když jsou tací, kteří neodpočívají, jako třeba tenhle pán.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety. První svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví a vám všem hezkou sobotu.
0: A ještě přidám jednu písničku a jedno jméno, Franta Nedvěd. Dneska by slavil narozeniny, ročník 47.

0: 5 hodin 18 minut. Tady je Český rozhlas Střední Čechy, sobota 19. září 2026. A než dorazí panenka poutníků...
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jaké počasí se na nás dneska chystá a vlastně i s výhledem prozradí Alena.
2: Ráno bude svěží 11 až 8 v údolích až 6 stupňů Celsia a přes den už většinou polojasno nebo skoro jasno, jen přechodně oblačno, ale určitě bez srážek. Teploty 20 až 23, v Polabí až 24 stupňů. Neděle se studenou frontou s postupným přibýváním oblačnosti. V počátku se bude suše tvářit, že bude málo oblačnosti, polojasno, ale od severozápadu během nečekáme oblačno až zataženo a odpoledne a na večer se místy přidají přehánky a nebo občasný déšť. Napršet můžou až 3 mm, ráno 13 až 10, odpoledne 20 až 23.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: To se dneska potkáme, musím se navonět, ať nevznikne nějaké foaje. 5 hodin a skoro 20 minut, panenka poutníci a za chvíli nejmenší děti z Prahy na téma občanský průkaz nebo osobní průkaz.

0: plastových kartiček po peněženkách máme poměrně dost, ale tam, kde je naše fotografie, ak je to osobní průkaz nebo občanský průkaz.
1: Třeba je na tom ten člověk a může řídit auto a že i může nastoupit do autobusu.
2: Že třeba může jít do knihovny různě, i do nemocnice, třeba když tam má bráchu nebo mamku, třeba to dospělý dítě, tak tam prostě může být kohokoliv.
3: To je taková karta, která nás pustí do školy, do jídelny a do autobusu.
4: To je třeba i kartička na nádraží a taky, když potřebujeme třeba k paní doktorce, tak to taky zaplatíme tou kartou.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sobotní ráno, přejeme dobrý den, za chvíli zprávy v půl, připomenu jenom počasí, dnes slunečno do 23.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V Rynholci na Rakovnicku hořela od včerejšího odpoledne hala na zpracování plastů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Kolem půlnoci ho snížili na základní. Na místě zasahovalo přes 100 hasičů a taky chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Nikdo se nezranil a škoda je předběžně odhadnutá na 400 milionů korun. Po celé Praze se dnes budou konat sousedské slavnosti Zažít město jinak. Akci organizují dobrovolníci na desítkách míst a má podpořit lokální ekonomiku a propojit sousedské komunity. Přijít můžete například na náměstí Jiřího z Poděbrad, do Klimenské ulice nebo na Štrosmajerovo náměstí. Jičín se dnes na jeden den vrací do času prusko-rakouské války. Pracovníci Muzea Český ráj připravili vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 dopoledne se uskuteční pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka. Přímo v Jičíně pak předvedou jednotky vojenských historických oddílů bojové ukázky. Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeni 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2. A počasí. Sobota bude nejprve skoro jasná až polojasná, místy s mlhami. Odpoledne a večer čekáme postupně až oblačno. A nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, v Polabí až 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V Rakovníku do 20. prosince zavřená část silnice 229, objížďka vede přes Luženskou ulici a navazující místní komunikace. A Rakovnicko ještě jednou, zavřený úsek 1/16 Ukrupé mezi křižovatkami na Rakovník a Nesuchyni. Důvodem jsou práce na mostě, osobní auta a nákladní auta do 7,5 tuny objíždějí přes Krupou a po místních silnicích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2,5 minuty po půl šesté a pozvánka k reportáži.
1: Ano, přesně tak, vydáme se do Prahy. Požehnáním sošky svaté Barbory a modlitbou začala oficiálně ražba dalšího úseku pražského metra D. Stavbaři teď budou pracovat na stanici Nové Dvory. No a kdyby metro na lince D mohlo vyjet poprvé, tak to uslyšíte už za chvíli.
0: To kdyby a mohlo se samozřejmě znamená do našich kalendářů, ale třeba se to ještě...
1: No potrvá to samozřejmě dlouho, no to není tak jednoduché.
0: No, kdy pán Bůh to tak chtěl...

0: Za 5:35 dělníci začali s ražbou pražského metra D v úseku od stanice Ryšánka na Nové Dvory. Jako první vyhloubí přístupový a větrací tunel právě na budoucí stanici Nové Dvory. Ještě před vstupem do podzemí ovšem museli posvětit sochu svaté Barbory.
1: Ochraňuj každého dělníka od úrazu a nebezpečí. Dej jim sílu tělesnou i duševní.
2: Modlitbu a požehnání zhruba půlmetrové sošce svaté Barbory a taky nové ražbě pronesl farář František Čech z římskokatolické farnosti v Praze na Lhotce.
3: Tady ta modlitba obsahovala prosbu o právě ochranu pro všechny, kteří s tou stavbou, s tím dílem mají něco dočinění, samozřejmě taky o nějakou sílu, ať už tu fyzickou, nebo třeba i psychickou, když přijdou nějaké obtíže.
2: Svatá Barbora je patronkou horníků, stavařů a razičů a podle tradice chrání dělníky před neštěstím při práci v podzemí. Farář František Čech popisuje, jak toto propojení vzniklo.
3: V rámci té legendy o jejím životě, tak je tam také událost, kdy ona se snažila skrýt před těmi svými pronásledovateli, otevřela se skála a ona jaksi se mohla ukrýt takto pod zemí.
2: Samotnou ražbu stanice Nové Dvory má na starost ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
4: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme, a zároveň z dalších staveništ na povrchu začneme budovat postupně stavební jámy, ze kterých bude vznikat jižní severní vestibul, ze kterých se budou razit eskalátorové tunely.
2: Po vyražení stanice Nové Dvory začnou stavbaři hloubit takzvané traťové tunely. Na jejich ražbu objednali dva speciální tunelové stroje, říká mluvčí dopravního podniku hlavního města Daniel Šabík.
5: Ty už jsou objednány, už se vyrábí a měly by oba stroje dorazit v polovině příštího roku sem do Prahy.
2: V roce 2032 by mělo metro D začít jezdit z Pankráce na Nové Dvory. Pokud půjde výstavba rychle, mohly by soupravy při spuštění zajíždět až do stanice Libuš. Celá linka má být hotová v roce 2036. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Ano, to má být, si samozřejmě znamenáme. Škoda, že ta modlitba neobsahovala i modlení směr ekonomové a příděl financí k této stavbě a zároveň taky i to, aby bylo všechno dodrženo tak, jak má být. To znamená v klidu, v pohodě, s jásotem, krepákem ve finále a hlavně se šťastným úsměvem místních, kteří budou trasu D používat. Tak ať jim to jde, ať to dobře zvládnou.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Modlitbu přidává i Michael Jackson.

0: Praze máme Klementínu, ve středních Čechách Ondřejov. Jak to jde dohromady, řeknu hned.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Obecně vždy v Praze nejteplejší místo Klementínum a ve středních Čechách Ondřejov. No, světe div se, i dneska vítězí. Teplota aktuálně naměřená 11,5. Další teploty v našem kraji, tedy nižší, Cerhenice 9, skoro 10 hlásí Zruč nad Sázavou a Průhonice 8,5. V předpovědi počasí po ránu, to by mělo být teď v našem kraji skoro jasno, polojasno, místy, mlhy, dopoledne převážně slunečné, odpoledne a večer od severozápadu přibývání oblačnosti a teploměr ukáže 20 až 23, pršet nebude.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Hned po páté jsem říkal, že dovolenou, volno, čas nad odpočinek si určitě nebere náš kolega z kalendária Petr Jungmann, ale teď mi dochází, že je tu i další. Jmenuje se Denisa Hergeslová. Kulturní typy přináší od pondělí do neděle, den co den, a za chvíli bude její čas. Teď Iveta.

0: 5.51, víkend, je sobota 19. září, co se kde děje, teď řekne taky Denisa. Mimochodem, ta její první pozvánka je na akci, kterou tady žijeme úplně všichni, a to nejsou jen lidé, kteří jsou milovníky dopravy, té parní, motorové, elektrické, je to úplně jedno. Do Benešova míří všechny koleje pro tento víkend.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Benešov ožije historií železnice. Koná se tu festival parních lokomotiv. Od pátku do neděle nabídne přehlídku parních, motorových i elektrických lokomotiv z několika evropských zemí. K vidění bude například francouzská parní lokomotiva, slovenská Strela nebo historický vůz Komarek. Vypraveno bude víc než 40 zvláštních vlaků a benešovské depo zaplní výstava železniční techniky. Festival připomene mimo jiné 155 let dráhy císaře Františka Josefa a 125. výročí místní trati Čerčany-Kácov. Osmý ročník poděbradského Dne srdce vás zve na odpoledne plné hudby, prevence a pohybu. Na poděbradské kolonádě vystoupí Ilona Čáková s kapelou Tornero Band, Jazzpod Trio nebo Majoretky. V rámci programu si vyzkoušíte základy první pomoci, naučíte se použít automatický defibrilátor nebo si můžete nechat změřit hladinu cukru v krvi. V 16 hodin pak vyrazí účastníci v červených tričkách na společný pochod Lázeňským parkem. Výtěžek z prodeje triček poputuje do léčebny pro dětské pacienty. Poděbradský den srdce začíná ve 13.30. Vydejte se do Votic na tajemnou výpravu. Pátý ročník pochodu za tajemnými pověstmi Votická nabídne 8-kilometrovou trasu, místy opředenou legendami a s několika vyhlídkami. Na děti čeká mobilní průvodce, zábavné úkoly cestou a v cíli ve votickém klášteře malá odměna. Start je mezi 8:30 a 10:00 hodinou dopoledne u Penny ve Voticích. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Na dopravní parádu do Benešova se dostaneme v reportáži v 7.40 a taky v Region Expressu v rámci dnešního odpoledního času. A to bude živě. Zprávy v 6, co nevidět, tady jsou brouci, mandraže.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár haly v Rynholci na Rakovnicku. O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. Nejvíc akcí je ve středních Čechách. A počasí sobota bude nejprve většinou slunečná, odpoledne a večer až oblačná. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly. Teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou dnes dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
2: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Nově opravená knihovna na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi se otevře na začátku října. Přesné datum zveřejní magistrát v nejbližších dnech. V knihovně dělníci zrekonstruovali hlavně oddělení pro dospělé i děti a taky vstupní vestibul. Knihovna má přes 7 000 registrovaných čtenářů.
3: Práce jsou v závěrečné fázi, dělníci dokončují podlahy a místnosti dostávají nové nátěry. Následovat bude montáž nábytku a dalšího vybavení. Akce vyjde na více než 22 milionů korun. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes večer v 8 lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo.
4: Sport.
1: Domácí premiéra v novém ročníku Tip Sport Extraligy se hokejistům Mladé Boleslavy nevydařila. Bruslaři podlehli Karlovým Varům 1-4. Jediný gól Středočechů dal útočník Radek Koblížek. Říká, co utkání rozhodlo.
5: To, že jsme neproměnili šance, myslím, že to utkání jsme odehráli vůbec špatně. My jsme věděli, že Vary budou aktivně bruslit, myslím, že jsme se jim v tom vyrovnali a vytvořili jsme si dostatek šancí na to, aby jsme získali nějaký body a to se nám nepovedlo.
1: Druhý středočeský celek v hokejové extralize naopak včera zabodoval. Jak hrálo Kladno se Spartou, prozradíme v následující hodině.
0: Počasí.
1: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, místy mlhy, odpoledne a večer postupně až oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Praha východ, Tehovec do 3. října, omezený provoz na návsi, takže kdo tam tudy projíždíte, opatrně. V Čelákovicích dnes zavřena Masarykova ulice, uzavírka platí do konce dne, objížďka je po navazujících místních silnicích podle značení. Rozhodně bych nejezdil na Mělník, teda vůbec ne, to je mrtvo. Jo? Silničářsky určitě, protože to víno středočeské se taky musí oslavit.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Máme 4,5 minuty po šesté. To nejsou motorky, to jsou...
1: drony.
6: Ano, a drony, to je téma už za chvíli pro Václava Drážka.
1: Přesně tak, protože od začátku září, vlastně po celé září vysíláme pro řidiče takový preventivní seriál.
6: Preventivní, no.
1: No, preventivní. Protože spousta řidičů zapomíná na některé řidičské dovednosti, na některé řidičské pravidla.
6: Jinými slovy, ta
1: pravidla,
6: škola byla už dávno.
1: Ano, no, připomínáme zkrátka řidičům, jak se chovat v určitých situacích, no a dnes to bude právě na téma drony.
6: No, tak příjemný poslech, za chvíli nové informace pro všechny z nás.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Sobotní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Řidičská abeceda je pro vás připravena jak v sobotu, tak v neděli. Pojďme se podívat do dopravních předpisů, co a jak by mělo být.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: 6, 12 a půl.

0: krátký 3minutový výlet ke Klokanům s Kylie.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo být v kraji skoro jasno, polojasno, místy se mohou objevit mlhy, dopoledne bude převážně slunečné, odpoledne a večer od západu s přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, vítr slabý, během dne mírný, od jeho západu až západu. Rozptylové podmínky po ránu nic moc a přes den budou OK. Takhle to máme naplánované od svatého Petra.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: No jo, to bude mít Oskar Hess svých pár metrů čtvereční, bude to jeho kout, o kterém zpívá právě ona.

0: blízku.
1: 6:20, sobota 19. září a Český rozhlas Střední Čechy. Pojďme do archivu. Herec, kterého si mnozí dodnes pamatují jako nešťastně zamilovaného Káju Pávka z filmu Vesničko má středisková, má za sebou i role v Tankovém praporu, Básnicích nebo seriálu Ulice. Jestli stále nevíte, o kom mluvím, tak prosím vás, je to ten, který šel na ty třídní schůzky. Jo? Ten, co si česal ten květák na hlavě. A nebo ten... No ten, který samozřejmě ve filmu koukal po zadnici, no a dostal samozřejmě i hned vyhubováno, bez toho by to jinak nešlo. Nebo se pletu?
2: Vej se na cestu a nezakopneš.
3: Bez starosti.
2: Keď se jadí. Proč tady chodíš jen tak?
4: Teplo, ne?
2: Jak to, že ti ten smrad tyká?
4: Od jak živa jsme si tykali?
2: Nezajímali. Vy malá?
4: U babičky.
2: Zajímavý.
4: Tobě připadá všecko zajímavý.
2: Nejsem blbej.
1: Stanislav Aubrecht a jeho pohled, jeho návštěva, třídní schůzek, no, malý herec, ale zapamatovatelné role.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Kdo z vás slaví 60, samozřejmě nevím, případně i další oslavence ani netuším. A nebo vlastně si můžu poslechnout polední vysílání, případně dnešní odpolední, kdy vysíláme písničky na přání. Ty dnešní budou s Ivetou a objednávat písničky a vzkazy můžete klidně ještě teď, hned, z našich internetových stránek středníčechy.rozhlas.cz. Je tam takový formulář, hned na úvodní stránce stačí vyplnit, poslat a pak se těšit a s prominutím do blba se usmívat.

0: S láskou pro vás, pardon, se středočeskou láskou pro vás i zpravodajsky naladěná Soňa Jindrová. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Přidáme Ilonu Čákovou, Václava Neckáře, Divokého Byla, ale pozor, bude to ze záznamu. Po víkendu se mi ho a je nechtělo budit.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Hasiči dostali včerejší požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku před půlnocí pod kontrolu. Kránu postupně snížili poplachový stupeň na základní. V budově už není materiál. Podle odhadu hasičů bude škoda až 400 milionů korun. Příčinu vzniku požáru budou vyšetřovatelé zjišťovat dnes dopoledne. Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin. Vedení Rynholce i okolní obce ale doporučili obyvatelům nevětrat. Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží v Praze má začít v roce 2029. Správa železnic k ní chce přistavět taky nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Od roku 2024 opravují dělníci na Smíchovském nádraží koleje a nástupiště. Tyto práce mají skončit za 2 roky. Lidé v Jizerských horách si dnes připomenou 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy přišlo o život, další stovky o domov. Připomínka začne v 10 dopoledne. Návštěvníky čekají koncerty, divadelní představení, bohoslužba nebo projekce filmu o katastrofě. V Rusku druhým dnem pokračují volby do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od vypuknutí celoplošné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Navzdory protestům Kyjeva v nich poprvé volí taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Ve volbách, které nejsou považované za demokratické, hlasují Rusové do zítřejšího večera. A počasí sobota bude nejprve skoro jasná až polojasná, místy s mlhami. Odpoledne a večer čekáme postupně až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ani bych nevěřil, jak středočeský kraj je kulturním krajem pro tento víkend. To máme Vinobraní.
1: Ano.
0: Takže na Mělník mě. Kutná Hora, tam do 9. večer je zavřena Radnická ulice, tam zase jsou sousedské slavnosti Zažít město jinak. A pak tady mám i Říčany. A vlastně do konce dnešního dne uzavřeno, kulturní akce vede přes Olivovu, Rýdlovu a 5. května. A jinak nepotěšující zpráva pro vás, milí řidiči, kdo v Praze využíváte zkratku, takovou tajnou silnici mezi Dolními a Horními Počernicemi, tedy budete muset z národních hrdinů ujet přesně na ty silnice, které jsou ucpané a kvůli kterým jezdíte touto zkratkou. Ale je mi líto. Přes Českobrodskou, Mladých Běchovic, ve Žlípku, Božanovskou a dál přes Své Pravice zpátky na národní hrdinu musíte až do 17. prosince.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nejdřív potlesk. Já jsem zvyklý většinou o Kladnu nehovořit v superlativech. Myslím tím o hokejovém Kladnu.
1: Dnes můžeš.
0: No právě.
1: Dnes můžeš, my už o tom mluvíme. Od rána hokejisté Kladna zaznamenali velký úspěch, porazili totiž pražskou Spartu. No a fanoušci Rytířů přijeli dokonce třeba až s Vlašimi. Utkání sledoval samozřejmě náš reportér a jeho příspěvek vám nabídneme už za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Hokejisté Kladna porazili ve druhém kole Tipsport Extraligy Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Utkání bylo dlouho dopředu vyprodané a natěšení bylo znát už před zápasem, kde se mísili fanoušci obou týmů.
1: Chvilku před zápasem potkávám rodinku. Maminka je s kladenskou šálou, holky se spartianskými šálami, dokonce ty jsou mixlí. Tak komu se fandí u vás v rodině?
2: No, já jednoznačně Kladnu. Sofi, komu ty?
1: Spartě fandíš a mohli jste si teda nechat ujít tenhle ten zápas?
2: No to určitě ne, až s Vlašimi sem jedem.
1: Až s Vlašimi?
2: Až s Vlašimi.
1: A kdo tedy vyhraje?
2: Řekla bych, že Kladno, ale byly by slzičky.
1: Kdo vyhraje dneska?
3: Sparta. Mně to je jedno, já budu ráda za obě.
1: Za obě? Za takže obě. Remíza po základní hrací době.
3: Ano.
0: Starší z dcer maminky s Vlašimi předpovídala přesně a tak asi po utkání slzičky v rodině nebyly. To na tribuně se dali potkat i manželské páry, každý v jiném dresu. Muž ve spartianském, žena v kladenském.
4: Lucie, nás je to takový jako... Jsme rádi, že můžeme být jako na zápase, kde můžeme být jako proti sobě a je to takový víc, jako ta atmosféra jiná, je taková lepší, než když prostě koukáme, že hraje jenom náš tým.
1: Ať to dopadne, jak to dopadne, tak kdo pak bude doma velet, ten, co má ten dres toho vítěze?
5: Aleš, vždycky velí žena.
1: Vždycky velí žena,
4: takže... Je to tak, je to tak.
1: Takže i kdyby náhodou, čistě náhodou, Kladno dneska nevyhrál.
4: Tak budu velit stejně já.
5: O to víc.
0: I díky Luci a Alešovi vytvořili diváci na tribunách parádní atmosféru. Na začátek soutěže až nevídanou.
6: Atmosféra fantastická, no ještě teďka slyším, jak tam fandějí, takže když by to takhle bylo na každém staďáku, bylo by to fantastický. Ať už hrajeme doma nebo venku, přece jenom vždycky se hraje líp, když tam člověk něco slyší.
0: Těšilo spartanského útočníka Pavla Kousala a usmíval se i přesto, že jeho tým sice vedl, pak musel dotahovat vedení soupeře, což se mu půl minuty před koncem podařilo, aby nakonec prohrál po nájezdech 2-3. Skladna Petr Kadeřák, Český rozhlas.
7: Petře, nádherná reportáž, děkuji, bylo to osvěžující, milé, úsměvné. Myslím, že pro oba celky, jak ten, který prohrál, tak ten středočeský vítězný. Takhle se mi to líbí, nejít dopodrobna, od toho máme Radiožurnál Sport. A navíc tady byli ze středních Čech. Mimochodem, abych byl přesný, ještě tu máme taky prvoligovou Boleslav. Bohužel ta prohrála, neuspěla z Vary. 1-4. Tak popojedem.

Ela hop z postele a musí to být. No a teď ano, než si dáte souvislosti, probudili jste se ve 7:15, ale pozor.

0: stihneme.
1: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!
2: A kdybych ještě měl doplnit hosta dnešního sobotního vysílání, tak než dojde na 80. Daniely Kolářové v neděli, tak dnes v Hvězdných návratech ta, která je taky středočeská, Lucie Bílá. Poslouchejte naše vysílání v 16.04. Teď divokej byl. Dobrý den.

0: nocí.
1: Sobotní ranní malování kapely Divokej byl, přeji dobrý den. Tak v průběhu včerejšího odpoledne jsem si udělal takové menší volno, čas na uklízení, a protože jsem na tom byl tak, že jsem si koupil nová sluchátka, bezdrátová sluchátka, bluetoothy, připojení k televizi, abych hlasitostí neobtěžoval sousedy, řeknu vám. Udělal jsem si retro podívanou na jeden film, který vy, kteří jste měli VHS kazety, videa, úplně první videa v 80. letech s těmi načerno kopírovanými filmy ze zahraničí, takový jsem si pustil a takovou jsem si udělal radost.
2: A je to cokoliv, je to tam dole. Mně se to nelíbí, radši to zavřeme. Co když je tam nějaké zvíře? Zvíře, jo? Taková pitomost. Pane Bože. Ale něco tam je.
1: No jo, a nakonec je to všechny... No, to je vlastně horor. To by se už do denního vysílání říkat nemělo. Ale já se usmíval. Mně to přišlo tak milé retro. A co vy? Pouštíte si filmy, u kterých jste vyrůstali? A třeba i tohoto ražení. Mimochodem, to byl snad duch

0: Duch chaty, nebo tak nějak se to jmenovalo. Rozhodně rychlo dubbing z Ostravy a rok 1981 natočeno. No popojedem ke zprávám v 7, ty budou naživo se Soňou, svěží, teď Vladimír Mišík.
1: Nový

0: cesta.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
1: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Pěkné ráno přejeme všem, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a vysíláme taky za chvíli zprávy. Dobrý den, přejeme všem.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
1: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pojďme na zprávy, co se děje nejen v našem kraji. Požár haly v Rynholci na Rakovnicku se podařilo dostat pod kontrolu. Dopoledne se bude zjišťovat příčina vzniku požáru. Historická tramvajová linka 23 pojede jinudy. Změna trasy potrvá do dokončení trati přes Václavské náměstí. No a počasí dneska v sobotu nejprve většinou slunečná, odpoledne a večer až oblačná. Tak taková bude obloha pro dnešní den. No a teploměr ukáže až 23. Zprávy a Honza Macou. Hasiči od včerejška zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kolem půlnoci se podařilo dostat plameny pod kontrolu a proto přes noc snížili stupeň poplachu ze třetího na základní. Halu na zpracování plastů teď hlídají termokamery a jednotky hledají skrytá ohniska. Hořet začala pravděpodobně drtička odpadu, ze které se požár rozšířil. Škoda může podle předběžných odhadů dosáhnout až 400 milionů korun. Příčinu bude zjišťovat i policie, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Během dopoledních hodin bude ta hala kompletně vyklizená a to je vlastně potřeba potom pro další vyšetřování pro vyšetřovatele a spolu ve spolupráci s policií a ve spolupráci s experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze, tak budou pátrat po té přesné příčině a budou sbírat další poznatky.
0: Ve stejném areálu v Rynholci na Rakovnicku hořel minulý rok na jaře volně ložený plastový odpad. Loňská škoda byla 15 milionů korun. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem. Historická tramvaj číslo 23 v Praze jezdí ode dneška z Národní třídy přes Vodičkovu ulici do zastávky Bílá Labuť. Změna trasy má zabránit souběžnému provozu s tramvají číslo 13, která nově končí na Vinohradech v obratišti Zvonařka. Vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPIT, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a středočeském kraji.
4: Úprava trasy retrolinky číslo 23 pravděpodobně vydrží minimálně do zprovoznění tramvajové tratě přes Václavské náměstí, neboť 13 ve většině její trasy nahradí znovu zavedená linka 14.
0: Járida Cimrmana, tak se bude jmenovat jedna dosud bezejmenná ulička v centru Nymburka. Ceduli s novým názvem tam dělníci umístí v nejbližších dnech. Jedná se o uličku, která spojuje most v Tyršově ulici s areálem základní školy a ulicí na Parkáně. Na Mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabízí desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté.
5: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
6: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
5: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
6: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, dny na to na letišti v Mošnově u Ostravy začnou už za 2 hodiny, tedy v 9.
1: Sport.
0: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tip Sport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
1: Počasí.
0: Dnes v sobotu nejprve skoro jasno až polojasno, místy mlhy, odpoledne a večer postupně až oblačno a maxima 20 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kde se co děje na středočeských silnicích? Žádné zásadní dopravní komplikace nejsou, ale pro vás Středočechy a možná pražské posluchače informace z pražského okruhu a dálnice D5. Právě na okruhu a dálnici D5 u mimoúrovňové křižovatky Třebonická platí dopravní omezení kvůli přípravným pracím na rozšíření této vytížené křižovatky. Doprava je tento víkend v jednotlivých etapách zužovaná až do jednoho jízdního pruhu, přičemž práce probíhají hlavně mimo dopravní špičku. Omezení má trvat do pondělí 21. září do 6 hodin ráno. Poté se bude až do 13. října jezdit v režimu 2 pruhy v každém směru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6 minut po 7.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Jedeme dál. Autonomní auta, doručovací roboti, virtuální realita nebo třeba studentské formule. Ano, budoucnost dopravy si můžete už dneska nejen prohlédnout, ale řadu technologií i sami vyzkoušet. No a kde? No kousek nalevo od Juldy Fuldy, když budete koukat čelem na pražském výstavišti. Podrobnosti přidáme do vysílání už za moment.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem. Já.

0: 7 hodin 13,5 minuty. Přejeme dobrý den všem na příjmu našeho vysílání.
1: Region Express.
0: Jak může vypadat doprava za pár let, tak to můžete zjistit už dneska na pražském výstavišti. Den chytré mobility nabízí hned několik různých zón. A některé technologie si budete moci i vyzkoušet. Podrobnosti má redaktor Krištof Jiřík, tak se ptám rovnou. Na výstavišti bude velká expozóna a testovací polygon. Když dorazíme, co tam uvidíme a taky můžeme si to i vyzkoušet, aniž bychom to rozbili?
2: Pěkný den. V expozóně se představí přes 30 vystavovatelů a bude tam opravdu široká přehlídka toho, kam se doprava posouvá. K vidění budou autonomní auta, doručovací a další autonomní roboti, studentské formule nebo různé prototypy. A právě na tom testovacím polygonu si pak návštěvníci budou moct některé technologie vyzkoušet přímo v praxi. Třeba se svést v autonomním vozidle.
0: Kdo si ale chce technologie spíš jenom tak jako osahat, otapkat a zjistit, jak vlastně fungují, toho čekají workshopy a dílny. Tam se bude dít co?
2: Tam už nepůjde jen o koukání. Připravené jsou tam totiž praktické experimenty, na kterých si lidé můžou vyzkoušet principy fyziky a techniky a dokonce si něco i sami vytvořit. Ty workshopy vznikají ve spolupráci s univerzitami a odbornými institucemi, takže návštěvníci se můžou dostat i trochu pod povrch těch technologií, které jinak vidí jen jako hotový výrobek v provozu.
0: A když nebudeme chtít nic vyrábět ani testovat, ale jenom koukat, čumět, čučet?
2: Ano, může, přesně proto bude součástí programu třeba populárně naučná stage, kde budou živé ukázky, rozhovory, prezentace a to pro děti i dospělé. A proběhne také odborná konference, kde se budou odborníci z veřejného, ale i soukromého sektoru bavit o budoucnosti dopravy, technologiích a dopravní infrastruktuře.
0: Na dnešní sobotní den chytré mobility na výstavišti hned vedle Juldy Fuldy nás pozval kolega Krištof Jiří. Díky, hezký den.
2: Díky, naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Minuta po čtvrt na osm.

0: Máme víkend, sobota, no řekněme si na rovinu, že sobotní večery by mohly patřit podzimním táborovým ohňům. No ne, že ne. A mimochodem děti velmi dobře ví, co správně nad takovým táborovým ohněm opékat, aby to bylo nejlepší. A je úplně jedno, jestli to bude buřt, vůřt, anebo sojáček. Poslouchejte za chvíli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro nás teplo, milé chladno, ale jinak pro vás, pro všechny ostatní 20 až 23 a spíš to bude slunečný den, ze kterého nepadne většinou po středních Čechách ani kapka. Pršet by nemělo, ale ptát se budou Aleny Zárybnické. Ve 7:45 vyhlídky deště jsou a případně jak velké.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: uzenka, vůst, špekáček, anebo v poslední době sojáček. Pojďme ale udělat úplně ten nejlepší na světě. Ale jak na to?
1: Musí se tam dát kameny a potom křevo a potom zapálit oheň a nějaký papíry.
2: Nebo se může opéct na grilu.

0: ksichty, aby to bylo teplý i vevnitř.
1: Můj táta tomu říká ježek.
2: Jak to budeš mít na zízli a jak se to bude ty špičky otevírat, takže už to máš opečený.
1: Můj brácha si to vždycky opeče, aby to bylo trošinku spálený.
3: Ani doktorka Kateřina Cajtamlová to určitě teď neposlouchala, takže se nebude sobotně raně nervovat. Takhle spálený sojáček na uhel, dejte pokoj. Zprávy v 7:30 se Soňou Jindrovou za 5 minut.

0: Sme s vami obadva, Soňa Honza, správy v púl.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V Rynholci na Rakovnicku hořela od včerejšího odpoledne hala na zpracování plastů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Kolem půlnoci ho snížili na základní. Na místě zasahovalo přes 100 hasičů a taky chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Škodu odhadli hasiči na 400 milionů korun. Dnes dopoledne budou vyšetřovatelé zjišťovat příčinu vzniku požáru. V četnické stanici Lobkovice v Neratovicích si dnes lidé připomenou události z roku 1938. Zájemci se tam budou moci symbolicky vrátit do dramatického zářijového období v době československé mobilizace. Akce s ukázkami dobové techniky a vybavení začne v 10 dopoledne. V Praze se zase budou konat sousedské slavnosti Zažít město jinak. Akci organizují dobrovolníci na desítkách míst a má podpořit lokální ekonomiku a propojit sousedské komunity. Přijít můžete například na náměstí Jiřího z Poděbrad, do Klimenské ulice anebo na Štrosmajerovo náměstí. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menčíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes odpoledne. Ve 2 začne souboj deblistů. A počasí sobota bude nejprve skoro jasná až polojasná, místy s mlhami. Odpoledne a večer čekáme postupně až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Malování silničářů na dálnici D4 teď po ránu, jejich práce k vidění mezi 40. a 37. kilometrem ve směru do Prahy. A taky vozidla údržby i na D8 mezi 15. a 14. kilometrem. Odstavný pruh sice uzavřen, správně označen, ale člověk, když jezdí po paměti, aby nebylo bum, aby potom v další zelené vlně. Takže D8, 15. kilometr směr Praha, opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No to bude velká paráda dneska odpoledne v Benešově a my tam se Soňou nebudem. Ale vy jo. By ano, a naši kolegové taky předpokládám.
1: Určitě, máme tam naši reportérku, která to všechno sleduje.
0: Počkej, jak moc se v tom vyzná? Dobře, zkusíme. Vyzná se v tom jako ty? Tohle? Bez zájmu příjezd do Kutné Hory teď.
1: Vindobona.
0: No jasně, delší moment, ještě tady mám jedno. No.
1: Tam je slyšet ten motor, no, že by motorový vůz Komarek z roku 1903.
0: Vůbec nechápu, proč tam nejseš ty, nebo já spíš ty.
1: No, mluvíme samozřejmě o festivalu parních lokomotiv v Benešově. Ten připravil 40 nostalgických jízd, historické lokomotivy na točně, nebo si je můžete taky v noci nafotit. No to všechno je právě součástí festivalu parních lokomotiv, ale pozor, je to 7. ročník, ale zároveň poslední. Proč? Tak to právě zjišťovala naša reportérka.

0: voní naftou, to by se taky hodilo. 7.41 kousek, vzácné historické lokomotivy od nás i zahraničí dorazily na 7. ročník festivalu parních lokomotiv v Benešově. Živě se vydáme na místo v rámci dnešního odpoledního vysílání, teď ze záznamu, abyste věděli a aby vám bylo víc přiblíženo, cože se tam vlastně děje, tak pojďme do Benešova. Ta akce je vlastně naposled vůbec, protože na trati z Prahy přes Benešov do Českých Budějovic bude od poloviny prosince letošního roku fungovat nový zabezpečovací systém ETCS, který na parní lokomotivy zkrátka nemají přístup. Nemají to tam nainstalované. Ani Vindemona, která je hlavní hvězdou, teda myslím.
1: Vy první, já vás chytám.
2: Lukáš Benda, jeden z organizátorů festivalu parních lokomotiv Benešově, mi teď otevřel jeden z vagónů. Na co se mohou lidé těšit?
1: No, bude k vidění minimálně jako 20 strojů parní lokomotivy, jsou to motorové lokomotivy, bude během víkendu vypraveno 40 jízd po okolí.
2: Přestože je festival oblíbený, jde o poslední ročník. Od nového roku totiž začne na trase Praha České Budějovice, kde se konají nostalgické jízdy, platit výhradní provoz pod zabezpečovacím systémem ETCS. Podle dalšího organizátora festivalu Radka Panchartka by bylo zajištění jízd historických vlaků velmi náročné.
3: Je s tím obrovská byrokracie, technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma a ještě i když to máte všechno odsouhlasené, nikde není napsané, že to tak bude.
2: Na trati pod systémem ETCS může historický vlak jet, pokud dostane výjimku od správy železnic. Podmínky pro její udělení popisuje mluvčí David Kabele.
4: Musí jít o vozidlo schválené jako historické v seznamu vedeném drážním úřadem. Výjimka se zároveň vztahuje jen na jízdu s cestujícími během samotné nostalgické akce, nikoli pro přesun na akci nebo odjezd z ní.
2: Varianta pořídit do historických vlaků vybavení pro nový zabezpečovací systém je nereálná, říká ředitel nadačního fondu Českých drah Svět železnice Matěj Horn.
5: Instalace evropského zabezpečovače je do těchto vozidel v podstatě finančně i technicky nerealizovatelná.
2: Správa železnic k tomu dodává, že jsou u nás tisíce kilometrů tratí, kde mohou historické vlaky standardně jezdit. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Festival parních lokomotiv.cz, tam najdete veškeré informace právě na téma tohoto vlakového festivalu, zároveň také jejich fotografie, těch krasavic, krasavců a vůbec toho, co by mělo být k dispozici k vidění a k svezení se právě na tomto ročníku festivalu parních lokomotiv. Takže všechny koleje ne do Říma, do Benešova. Žádné autem, hezky vlakem. I z Prahy jsou mimořádné jízdy. Podívejte se na jízdní řády. 7.44,5. Teď už nervózně přešlapuje Alena Zárybnická určitě u telefonu.

0: Ano, Loka. Dáme si Loka meteorologie s Alenou Zárybnickou. Vítej u nás ve středních Čechách.
1: Dobré ráno.
0: Docela svižné tempo. Vyhnali jsme tě z postele, nebo už si pracant sobotního rána?
1: No jasně, že jsem pracant sobotního rána, musíme připravit vysílání.
0: To je fakt, co bychom dělali přes den, kdybychom my, co koukáme občas i na víkendovou televizi, neměli servis v předpovědi počasí, ale nejdřív začínáš u nás, to se mi líbí, a začínáme se slunečními paprsky.
1: Ano, na většině míst jasné nebo skoro jasné nebe, jsem tam nějaká mlha a relativně chladno od nějakých 6 po 11 stupňů Celsia ve středních Čechách, teď nejčastěji.
0: Když se to všechno přepočítalo se svatým Petrem, ta předpověď pro dnešek, co ten déšť stále tam nezapadl?
1: Ne, dnes bez deště, až zítra, pokud se objeví

0: noci prakticky foukat nebude a to vždycky vede k, řekněme, prochlazení zemského povrchu, ale nic proti tomu, co se pak bude dít v minimálních teplotách příští týden. A ještě zítra přes den to tedy už přibývání oblačnosti postupně až na zataženo a odpoledne a večer od severozápadu místy přehánky nebo občasný déšť až na večer pak zase budou ustávat. Teploty ve středních Čechách 19 až 22 stupňů.
1: Kdybych byl úplně té samé nátory jako Michaela Jílková, tak už tě dávno zastavím a řeknu její legendární moment. Tam jsem něco zaznamenal v té předpovědi, něco, co mě zarazilo a co je potřeba rozvést. A ty víš dobře, co?
0: Ta ranní minima příští týden.
1: Přesně tak.
0: Budou nízká, protože za frontou, která přijde v neděli, se k nám bude dostávat chladný vzduch od severozápadu. Nejdřív něm bude hodně oblačnosti, tak to nebude taková starost s minimy, ale tím, jak se bude postupně vysušovat, bude tu spíš taková výše, tak se vyjasní a ranní minimální teploty třeba ve středu po ránu můžou jít až ke 2 stupňům Celsia, takže můžeme zaregistrovat i přízemní mrazíky mimo mrazové kotliny. Dnes v mrazových kotlinách po ránu je taky pod nulou, ale teď jde o ty lokality, které leží mimo mrazové kotliny. Můžou mít teploty při zemi pod nulou.
1: Hladná Alena z rána, takhle pěkně teda to ti řeknu. Milí kolegové, posluchači, budeme mrznout, musíme poklidit úplně všechno, co máme na těch zahrádkách, aby nám ta úroda nepomrzla. Pojďme se ale ještě něco říct k tomu, co nás čeká příští týden přes den. A klidně stručně, jak to tak zatím asi pravděpodobně a na kolik procent vypadá.
0: Maxima kolem 15 stupňů Celsia v pondělí při větru, to pocitově bude níž, v úterý teploty podobné, no a pak se bude stupeň postupně oteplovat v těch maximálních tedy teplotách, budou tam někde hodnoty kolem 18, 19 ke 20 stupňům Celsia.
1: Sobotně hluboce, děkuji, odpoledne naslyšenou.
0: Budu se těšit, pěkný den, přeju.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Petr Jungmann a něco z minulosti pohledem a stručně už za chvíli.

0: Dneska 19. září kvůli údržbě trati obousměrně přerušený provoz tramvají mezi hlavním nádražím a Florou od 8. ráno, což máme za pár. Devítka bude od Jindřišské odkloněná přes Dlážděnou k Masarykovu nádraží a Bílé Labuti. Část spoju bude pokračovat jako linka 15 směr Barrandov. 26. z Masaryčky odkloněná přes Václavák, Karlák, Ipák, Náměstí Míru a Orionku a zpět na Floru. No a v úseku Olšanské hřbitovy spojovací bude posílená linka 11. No a náhradní autobus X15 pojede z Dlážděné přes hlavní nádraží Viktorku, Olšanské náměstí a Floru až na Želivského. Dočasně vznikne také zástavka Dlážděná v obou směrech. Uf, pozor! Dnes tramvají mezi hlavním nádražím a Florou do 17 hodin neprojedete.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Eci. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. Lidičky, a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezké.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. V Praze dnes začínají dělníci razit další úsek metra D v budoucí stanici Nové Dvory. A počasí sobota bude nejprve většinou slunečná, odpoledne a večer až oblačná. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením ve sněmovně. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Regulace by se měla týkat všech ročníků povinné školní docházky a odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Hasiči dostali včerejší požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku před půlnocí pod kontrolu. Třetí poplachový stupeň zároveň snížili na základní. Příčinu vzniku požáru bude dnes dopoledne zjišťovat vyšetřovatel. Škoda je předběžně odhadnutá na 400 milionů korun. Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin, ale vedení Rynholce i okolní obce doporučili svým obyvatelům nevětrat. Dělníci dnes začínají razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300 metrů dlouhý tunel. To jim potrvá zhruba 5 měsíců, říká ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
6: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
5: Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Na výstavišti v Lysé nad Labem se koná ještě dnes a zítra 33. ročník festivalu Kůň. Na výstavě uvidíte 35 plemen, třeba slovinské lipicány, frýské koně a české starokladrubské. Součástí akce jsou vystoupení na kolbišti a taky doprovodný program pro děti. Pokračuje manažerka výstavy Pavla Ličková.
7: Je tam spoustu krásných vystoupení pro děti s huculama, s oslíkama. Je tam pohádka na různé motivy, malý princ, co je velmi oblíbené, samozřejmě vystoupení jižní policie, je to velmi akční vystoupení a opravdu se návštěvníkům líbí.
0: Sport.
5: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tip Sport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. Rytíři otočili v utkání vývoj skóre a o 3 body přišli až necelou půl minuty před koncem třetí třetiny. I přesto je jeden z autorů gólu Jakub Konečný s výhrou spokojený.
8: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá půl minutka do konce, no. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Grifa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
5: Nedařilo se ale hokejistům Mladé Boleslavi, ti doma prohráli s Karlovými Vary 1-4.
0: Počasí.
5: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, místy mlhy, odpoledne a večer postupně až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
9: Na Kladensku neprůjezdná silnice 16 u Žižic po nehodě nákladního osobního auta. Na silnici rozlitá látka, na místě složky záchranného systému. Počítejte s uzavřením tahu mezi Slaným a Velvary. A komplikace taky na průjezdu Zákolany. Na silnici přes obec bourala 3 auta, provoz je tam o něco stížen, ale dá se projet. No a nejen ve středních Čechách, ale i v Praze počítejte s kulturními akcemi. Když řeknu, že asi ten největší počet lokálních uzavírek je kvůli sousedským slavnostem Zažít město jinak, tak já jen ať víte, proč nemůžete projet, zaparkovat nebo proč nejdete pěšky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Úplně vidím, jak by třeštila tady Soňa na mě oči, protože to mám daleko.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
9: Exkluzivně pro vás zcela výjimečně dvojice pro sobotní ráno a část dopoledne. Soňa Jindrová, Honza Macoun. Soni, už si posnídala?
5: Ještě ne, ještě jsem to nestihla.
9: Tak dáme si snídu, ale bude hudební, takže moc nepřibereme a myslím, že to je žádoucí pro naše, teda moje tělo. Ty jsi hubená jak lund, už nehubní. Marek Ztracený, ten taky nehubne, Dalibor Janda, ten nemusí a kapela Roxette. Mimochodem Martin Písařík taky bude, nebojte se, dáme si něco ze světa rostlin. Mimochodem téma má, co jsem zjistil, nejrychleji rostoucí rostlina. Říkám to dobře?
5: Ano, říkáš to naprosto.
9: A ty víš odpověď nebo ne?
5: Nevím, já si poslechnu Martina Písaříka.
9: Já myslím, že to bude bambus.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8, skoro 17, pěknou sobotu přeji ze studia. Alena teď přidá pohled na počasí, kdo jste neslyšeli v předchozí hodině, jak je a jak bude dneska v sobotu.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Na většině míst jasné nebo skoro jasné nebe, jsem tam nějaká mlha a relativně chladno od nějakých 6 po 11 stupňů Celsia ve středních Čechách teď nejčastěji. Sobota bude většinou slunečná, 20 až 23 stupňů Celsia budou dnešní nejvyšší odpolední teploty, tedy skoro jasno, polojasno, odpoledne a na večer by mohlo částečně od severozápadu přibývat oblačnosti, ale to určitě ještě bez srážek.
0: Dobrá, přidáme ještě pohled na neděli, tedy noc na zítřek a zítra přes den.
2: Víc oblačnosti od severozápadu, ráno 13 až 10, v údolích až 8 stupňů Celsia. V noci prakticky foukat nebude a to vždycky vede k, řekněme, prochlazení zemského povrchu, ale nic proti tomu, co se pak bude dít v minimálních teplotách příští týden. A ještě zítra přes den, to tedy už přibývání oblačnosti postupně až na zataženo a odpoledne a večer od severozápadu místy přeháňky nebo občasný déšť až na večer pak zase budou ustávat teploty ve středních Čechách 19 až 22 stupňů.
0: A cože se to bude dít s těmi minimálními ranními nebo nočními teplotami a vůbec výhled do příštího týdne uslyšíte přibližně za půl hodinu z našeho vysílání.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Vůně jsou příjemnou součástí našeho života. A když jim někdo rozumí a umí s nimi pracovat, může vzniknout něco povznášejícího. Jak se to dělá, nám přijde povyprávět parfumérka Jana Kubelová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Sklizeň podzimních jablek začíná. A začínáme i s láskou a romantikou Kristýny na tohle téma. 8 hodin 9.

0: 8:21, tohle byla Kristýna a přichází Hanna Zaňáková. Žádný party, alkohol. V dnešních hvězdných návratech si poslechnete, jak začínala, po čem kdysi snila a jak změnila svůj život právě zpěvačka Lucie Bílá. Patrik vám ji samozřejmě představí i trochu jinak, nejen jako zpěvačku, ale i jako herečku, vypravěčku, anekdot a návštěvníci zábavných pořadů, i majitelku divadla, ano, i tu.
1: Nejhorší sny opravdu jsou takový, se jednou zdálo, že jsem hrála u nás v divadle Johanku z Arku, lidi odcházeli, zůstalo tam asi tak 5 lidí a já jsem se zeptala, mám pokračovat? A tam se ozvalo, ne. Tak to je nejhorší sen tady. No to byl sen.
2: Já vím, jak
1: to my máme zatím pořádku, no.
0: Už se no a jak Lucie Bílá všechny ty role zvládá a zdalí to ještě stále baví, tak to si připomeneme v dalším z dokumentů o českém humoru. Začíná po 16. hodině.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Dneska se ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži hraje několik zápasů se středočeskou účastí. Třeba Benešov nastoupí dopoledne v 10.15 na hřišti pražského Motorletu. Od 15 hodin bude hrát doma příbramské Bčko proti rezervě Dukly v Prahu. A třeba v půl páté odpoledne začne středočeský souboj Králova dvora s Povltavskou fotbalovou akademií. Jo, já miluju tyhle kluby.
1: Kluci, mládenci můj, jak to, že nejste převlečení? Dneska jsem chtěl začít s balonkem, no to jste se připravili. Tak, šup, šup, převlíka do šatny. Máte to za 500, ty si to v klidu dokuř, ty to máš za 1000.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je, co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Dnes a zítra se můžete zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Přihlášených je asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina v Praze a ve Středočeském kraji. Na webu kampaně Ukliďme svět najdete potřebné informace. Sebou je potřeba si vzít pytle a rukavice. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody. Lidé z obce Ostrá na Nymbursku budou během komunálních voleb hlasovat taky v místním referendu. Odpovídat budou na otázku, jestli chtějí, aby na nezastavě zemědělských pozemcích v obci ani do budoucna nestály výrobní areály nebo jiné budovy. Vedení obce otázkou reaguje na dřívější výstavbu zahradnických skleníků na kraji vsi. Návštěvníci parku u zámku Jemniště na Benešovsku si nově můžou odpočinout na lavičce Václava Havla. Pamětní místo, tvořené dvěma křesly spojenými kulatým stolem, vzniklo při příležitosti letošního 90. výročí narození a 15. výročí úmrtí prvního českého prezidenta. Autorem lavičky je architekt a Havlův přítel Bořek Šípek. Další lavičky jsou například v Praze, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Černošicích, Poděbradech a Brandy se nad Labem Staré Boleslavy. U vojenských bunkrů se v 8 večer rozsvítí světla, která připomenou mobilizaci z roku 1938. To vyhlásil tehdejší prezident Edvard Beneš 23. září ve 22 hodin a 15 minut. V následujících dvou dnech nastoupilo k jednotkám přes 1 000 000 mužů. Světla podél bývalé československé obranné linie rozsvítí dobrovolníci jako vzpomínku na jejich odhodlání bránit vlast. A počasí, sobota bude nejprve skoro jasná až polojasná, místy s mlhami. Odpoledne a večer čekáme postupně až oblačno a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Zavřeno, neprojedete. 16. Slaný Mělník, silnice uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov v obou směrech. Nabouralo tam osobní a nákladní auto, provoz je odkláněn právě přes Luníkov. Jak je to s nákladní dopravou, netuším, ale asi bych tam vůbec se nepokoušel ani vjet.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Kdybyste nevěděli, co je to zač, to jsou fanfáry z Libuše a to je vlastně už jistý směr, kam vyrazíme, že?
4: Ano, přesně tak. Přes týden mohli jenom školáci, ale ode dneška už může i veřejnost. A co přesně, no, prohlédnout si můžete na Pražském hradě korunovační klenoty. Vladislavský sál se otevře už zhruba za půl hodiny, no a netrpělivě tam čeká i náš reportér, za chvíli se s ním spojíme.
0: Myslíš, že spočítal návštěvníky, že stojí ve frontě?
4: No, určitě stojí ve frontě.
0: Slunečné
4: frontě. Tam je vždycky fronta.
0: No, ale je tam sluníčko, paprsky, krása. Ne, dobře, tak zatím je pracovně naladěn, ale musí si to stejně vystát, když chce dovnitř. Nemá přednost, i když je z Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Přesně tak.
0: Z Závěr je dlouhý z těch fanfár, ale ta fronta je taky dlouhá. 8.34, pěkné ráno.
4: Hezký den.
5: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: 8 hodin, skoro 40 minut. České korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou vystavené do 28. září. A nevím, jestli přímo tam, anebo někde venku čeká kolega Petr Kastner. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začíná se v 9 hodin, tak máme spočítanou frontu, kolik je tam lidí a jak je dlouhá, případně kde se zahýbá, myslím tím zakulacuje, případně dohledneš na její konec?
1: Ano, na konec fronty zatím dohlédnu, zkoušel jsem tak zhruba spočítat, jak dlouhá může být. Odhaduji, že je tak 300 metrů dlouhá a rychle narůstá. Ještě zhruba kolem 8 hodiny, kdy hradní stráž otevřela branku z Hradčanského náměstí, byla fronta tak 100-metrová. Úplně první v ní byl pan Pavel z pražských strašnic, který kvůli tomu vstával ve 3:45. Kromě klenotů chtěl totiž mít i zážitek z brzké ranní Prahy. Potkal jsem tady ale taky návštěvníky třeba z Plzeňska nebo z Náchoda a z Opočna z Královéhradeckého kraje. I když klenoty vyzvedlo 7 klíčníků v pondělí, lidé je můžou vidět až ode dneška. Od úterý si je totiž jezdili prohlížet žáci a studenti, protože výstava byla v týdnu vyhrazená jen pro školy. Rezervaci si na ní udělalo přes 300 škol. Zatímco loni pro ně byly vyhrazeny 2 dny, letos vedení hradu kvůli velkému zájmu počet dnů zvýšilo na 4.
0: Když se rozhodnu, že půjdu na hrad podívat se na klenoty, a to dneska, tak do kolika můžu? A nebo vůbec obecně dokdy?
1: Vladislavský sál bude otevřený do 17 hodin, ale poslední vstup je v 16:30. Lidé sem můžou chodit zdarma a bez předchozí rezervace. Kulturní a programová ředitelka hradu Veronika Wolf doporučuje návštěvníkům přijít takzvaně nalehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Důležitá informace pro rodiče s malými dětmi je, že ke klenotům se nedostanou s kočárkem. Ty na výstavu totiž z bezpečnostních důvodů nesmí. A ke klenotům se nesmí ani se zvířaty, výjimku mají tedy asistenční psy. Vedení hradu letos očekává, podobně jako loni, návštěvnost přes 50 tisíc lidí.
0: No, jsem ti říkal, Báro, že tě tam nepustí, že tam nemůžeme jít společně, takže páníček půjde sám, dobrá. No, letošní ročník má podtitul Habsburkové 500. Proč tedy tohle téma?
1: Letos je to 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Lidé se tak dozví, jaký byl osud klenotů po roce 1526. Výstava se zaměřuje taky na další předměty, a to královské žezlo a jablko, které pocházejí právě z této doby. K vidění je taky například korunovační roucho z roku 1653 nebo panovnické portréty, které připomínají spojení korunovačních klenotů s habsburskou dynastií. Tradice vystavování klenotů sahá do první republiky. Podobně jako dnes si je lidé mohli poprvé prohlédnout v roce 1929 při příležitosti 1000 let od smrti svatého Václava. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že se klenoty budou vystavovat každý rok.
0: Tak já to jen stručně zrekapituluji. Klenoty vystavené do 28. září. Dnes Vladislavský sál otevřen do 17 hodin, poslední vstup 16:30, kočárky ne. No, děkujeme pěkně za informaci. Z Pražského hradu do vysílání Petr Kastner. Naslyšenou.
1: Přeji hezký den. Naslyšenou.

0: zastaraného, takového třeba i aktuálně ADHD, roztržitého, tak já vždycky zpomal, sklidni se, poslechni se naše vysílání v sobotu v 9, co tam dáváte? Poslechni si to v sobotu v 9 a bude klid, mír, pohoda a spojení mezi nebem a zemí. Ano, dneska je sobota a 9. co nevidět. Tak zamíříme třeba na Český varhaní festival. Už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích. Nechte se pozvat hned po 9. po zprávách se Soňou Jindrovou.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ještě tady máme nějaké jiné povinnosti, do 9. třeba další muzika, ale taky informace o počasí nebo středočeské tepy s Denisou. Ohledně toho počasí, když se na to podívám, většinou sluneční sobotní den ve středních Čechách pršet nebude. Nejvyšší teploty 20 až 23 a to sluníčko hlavně teď po ránu a dopoledne. Pak dorazí i nějaké mraky, ale to sluníčko to je to hlavní. No máme tady informace od Aleny Záhradnické, co nás čeká za ochlazení během příštího týdne. Pojďme si slova připomenout.
2: Ranní minima příští týden budou nízké, protože za frontou, která přijde v neděli, se k nám bude dostávat chladný vzduch od severozápadu. Nejdřív něm bude hodně oblačnosti, tak to nebude taková starost s minimy, ale tím, jak se bude postupně vysušovat, bude tu spíš taková výše, tak se vyjasní. Ranní minimální teploty třeba ve středu po ránu můžou jít až ke 2 stupňům Celsia, takže můžeme zaregistrovat i přízemní mrazíky mimo mrazové kotliny. Dnes v mrazových kotlinách po ránu je tak

0: Nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: 8.48 končím. Přeji vám hezký den, nádhernou sobotu, zítra i v neděli po páté zase naslyšenou. Teď Franta Nedvěd, mimochodem dneska by měl narozeniny.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Benešov ožije historií železnice. Koná se tu festival parních lokomotiv. Od pátku do neděle nabídne přehlídku parních, motorových i elektrických lokomotiv z několika evropských zemí. K vidění bude například francouzská parní lokomotiva, slovenská Strela nebo historický vůz Komarek. Vypraveno bude víc než 40 zvláštních vlaků a benešovské depo zaplní výstava železniční techniky. Festival připomene mimo jiné 155 let dráhy císaře Františka Josefa a z té 25. výročí místní trati Čerčany-Kácov. Osmý ročník Poděbradského Dne srdce vás zve na odpoledne plné hudby, prevence a pohybu. Na Poděbradské kolonádě vystoupí Ilona Čáková s kapelou Turner Band, Jazzpod Trio nebo Majoretky. V rámci programu si vyzkoušíte základy první pomoci, naučíte se použít automatický defibrilátor nebo si můžete nechat změřit hladinu cukru v krvi. V 16 hodin pak vyrazí účastníci v červených tričkách na společný pochod Lázeňským parkem. Výtěžek z prodeje triček poputuje do léčebny pro dětské pacienty. Poděbradský den srdce začíná ve 13.30. Vydejte se do Votic na tajemnou výpravu. Pátý ročník pochodu za tajemnými pověstmi Votická nabídne 8-kilometrovou trasu, místy opředenou legendami a s několika vyhlídkami. Na děti čeká mobilní průvodce, zábavné úkoly cestou a v cíli ve Votickém klášteře malá odměna. Start je mezi 9:30 a 10:00 dopoledne u Penny ve Voticích. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Z Česka odletělo do Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Na pražském výstavišti se dnes koná Den chytré mobility. A počasí sobota bude nejprve většinou slunečná, odpoledne a večer až oblačná a teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobrý den. Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
2: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
0: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších úřady stále pohřešují. V Rynholci na Rakovnicku hořela od včerejšího odpoledne hala na zpracování plastů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Kolem o půlnoci ho snížili na základní. Na místě zasahovalo přes 100 hasičů a taky chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Nikdo se nezranil, škoda je předběžně odhadnutá na 400 milionů korun. Dnes dopoledne bude vyšetřovatel zjišťovat příčinu vzniku požáru. Ve stejném areálu hořelo už loni. V plamenech byl plast. Odpad. Tentokrát to byly technologie. Policie později případ odložila, protože se podezření na úmyslné zapálení nepotvrdilo. Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na dni chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se taky můžete do testovacích jízd, přednášek a odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a ve Středočeském kraji a je garantem akce, jak říká její mluvčí Filip Drápal.
3: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Vítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
0: V Mnichově začnou v poledne světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest a potrvají až do začátku října. Pořadatelé festivalu počítají s víc než 6 miliony návštěvníků. Na přísná bezpečnostní opatření bude dohlížet přes 600 německých i zahraničních policistů. Za tuplák piva si oproti loňsku lidé připlatí. Výjde je v přepočtu až na 387 korun. Oktoberfest se koná už po 191. Sport. Mladoboleslavské fotbalisty dnes čeká další utkání.
4: Mladoboleslavští budou chtít napravit první ligovou porážku sezóny z Liberce, kde prohráli 0-3. Brněnský celek se po návratu do nejvyšší soutěže pohybuje ve spodní části tabulky. Vzájemné zápasy navíc hrají do karet Středočechům. Mladá Boleslav prohrála se Zbrojovkou naposledy před 4 lety. Utkání Mladá Boleslav Zbrojovka Brno začne v 15 hodin. Veronika Šlajzová, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, místy mlhy, odpoledne a večer postupně až oblačno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Silnice 16 Slaný Mělník zůstává po vážné nehodě osobního a nákladního auta uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Právě přes něj je po staré silnici provoz odkloněný, zatím je to bez dalších kolon. A opatrně na dálnici D1 na příjezdu do Prahy mezi kilometry 12 a 5 potkáte pomalu jedoucí vozidlo údržby, probíhá tam úklid odpadků a čištění vozovky. S Českým rozhlasem střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A začíná pořad Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
5: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta sme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední, všude najdeme nástroje barokní, romantické, všude co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl biřmován v Praze, že je právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to mám, to jsem si vybral, když jsem byl biřmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup, je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku. A myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech, Panna Marie Lourdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek u Náchoda. Dál a dál je, dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno.
1: Mm-hmm.
2: To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí. Vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky. Doufám, že se má u tebe dobře. A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
2: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
3: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
2: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
4: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal.
2: Já tady mám dva realizátory tohohle

0: vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
1: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
0: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
2: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý

Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebemenší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Ode dneška si můžete prohlédnout na Pražském hradě korunovační klenoty. A počasí dopoledne bude ještě většinou slunečno, odpoledne už oblačno a teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
0: V Benešově se koná po celý víkend festival parních lokomotiv. Organizátoři vypraví na 40 nostalgických jízd. K vidění je tam například legendární motorová jednotka přezdívaná Delfín, která jezdila na takzvané Vindoboně. V Benešově jsou k vidění taky třeba motorový vůz Slovenská Strela a Komarek. Festival parních lokomotiv se koná už po sedmé a zřejmě taky naposledy. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu, a to až do 28. září. V minulých dnech je už mohly vidět školní skupiny.
3: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
4: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale to máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
3: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
4: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
3: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Před 85 lety si Židé v protektorátu Čechy a Morava museli poprvé připnout na oblečení žlutou hvězdu. Tato povinnost byla součástí omezení a nařízení, která postupně židovské obyvatelstvo vytlačovala z profesního a hospodářského života. Viditelné označení museli mít Židé na všech územích ovládaných Třetí říší. Později nacisté deportovali lidi označené hvězdou do get a vraždili v koncentračních táborech.
1: Počasí.
0: Ještě během dopoledne má být ve středních Čechách většinou slunečno, ale odpoledne začne přibývat oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Stále neprůjezdný je hlavní tah číslo 16, Slaný Mělník. Srazilo se tam nákladní auto s osobním, je to vážná nehoda. Na místě zasahují záchranáři, hasiči a policisté. Silnice je zavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Právě přes Luníkov je doprava odkloněná. A na hlavním tahu 3 ve směru od D1 na Benešov za Mirušovicemi se v zatáčce dojíždí do kolony. Před sjezdem na Senohrady se srazila dvě osobní auta. Tak jeďte opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené opadané ovoce nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstuj dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda, takže tímto můžete poměrně pomoct, anebo se potom dá bojovat systematicky, existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideje koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česnok k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Rybářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový.

čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Úřady musejí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do říjnových voleb. Četnická stanice Lobkovice v Neratovicích si připomíná mobilizaci v roce 1938. A počasí dopoledne bude ještě většinou slunečno, odpoledne už oblačno. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se budou konat 9. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, budou volby pokračovat 17. a 18. října. V četnické stanici Lobkovice v Neratovicích začala před hodinou akce, která má připomenout události z roku 1938. Návštěvníci se tam symbolicky vrátí do dramatického zářijového období v době československé mobilizace. Akce s ukázkami dobové techniky a vybavení potrvá až do 4 odpoledne.
3: Jedním z hlavních lákadel bude legendární lehký tančík vzor 33. Atmosféru dotvoří i dobové oblečení příslušníků československé armády, četnictva, policie a finanční stráže. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: A na výstavišti v Lysé nad Labem na Nymbursku pokračuje mezinárodní výstava Kůň 2028. Už 33. ročník můžete navštívit až do zítřejšího odpoledne. Uvidíte tam 35 plemen, třeba slavné slovinské lipicány, frýské koně nebo šágy a araby i starokladrubské koně nebo poníky. V doprovodném programu jsou například vystoupení na kolbišti.
1: Sport.
2: Domácí premiéra v novém ročníku Typ Sport Extraligy se hokejistům Mladé Boleslavi nevydařila. Bruslaři podlehli Karlovým Varům 1-4. Jediný gól domácích dal útočník Radek Koblížek a říká, co utkání rozhodlo.
4: To, že jsme neproměnili šance, myslím, že to utkání jsme odehráli vůbec špatně. My jsme věděli, že Vary budou aktivně bruslit, myslím, že jsme se jim v tom vyrovnali a vytvořili jsme si dostatek šancí na to, aby jsme získali nějaký body a to se nám nepovedlo.
2: Uspělo naopak Kladno, Rytíři po nájezdech porazili pražskou Spartu 3-2.
1: Počasí.
2: Ještě dopoledne má být ve středních Čechách většinou slunečno, ale odpoledne začne přibývat oblačnosti. Teploty se vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Silnice 16, Slaný Mělník je po vážné nehodě osobního a nákladního auta stále uzavřená. Provoz je odkloněný mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po staré silnici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je kolona od exitu 15 Velké Popovice do omezení na 24. kilometru na Šmejkalce a na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se v omezení těsně před sjezdem na Sackou na kilometru 25,5 srazila dvě auta v pravém pruhu a je tam kratší kolona. Tak jeďte opatrně a s Českým rozhlasem střední Čechy v pořádku dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A začíná pořad středočeská setkání u mikrofonu Šárka Formánková.
1: Český rozhlas střední Čechy, středočeská setkání.
5: Opět po týdnu je tady středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Vůně nás provázejí celý život. Každý z nás je vnímá trochu jinak a pro každého z nás i něco jiného znamenají. Utéct před nimi ale nemůžeme. A někdo před nimi nejenom neutíká, ale jde jim dokonce naproti. Třeba náš dnešní host, parfumérka žijící na Berounsku Jana Kubelová.
1: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Určitě znáte ten pocit, když váš nos zachytí nějakou známou vůni, která vás přenese do jiného času a prostoru. Třeba do dětství nebo na oblíbené dovolenkové místo. Případně i do nějaké konkrétní situace, kterou jste zažili. To všechno vůně umí. A samozřejmě i daleko víc. A právě o tom všem si dneska budeme povídat s parfymérkou Janou Kubelovou z Loděnice. Vítejte u nás, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jaký jste měla pocit z té místnosti, ve které se teď nacházíme, z toho studia? Vnímáte tu vůni tady?
1: Vnímám. Je to taková archaická vůně, vůně starší budovy, staršího nábytku, dřeva, které už má něco za sebou, ale je to příjemná vůně.
0: Říkám si, že když někam přijdete, tak určitě vždycky zaregistrujete tu vůni, která tam je.
1: Samozřejmě, chtě nechtě, je to tak.
0: Vy dneska žijete na Berounsku, ale pocházíte z úplně opačného konce naší země, vidíte?
1: Ano, pocházím z Moravského Slovácka, z vesničky Strání, která leží v Bílých Karpatech.
0: Až úplně u hranice Slovenskem jsem koukala.
1: Ano, ano, jsme na samé hranici.
0: A čím voní právě tenhle kout naší republiky? Jaké vůně se vám vybaví, když si vzpomenete na svoje dětství?
1: Tak já dneska z pohledu vlastně člověka, který se s vůněma setkává dennodenně, musím to zhodnotit, že jsem měla na vůně velice bohatý život v dětství. Pocházím z hospodářské rodiny, takže jsme měli polnosti, kravičku, prasátka, drůbež. Vybavuji si vůně čerstvé, nakypřené hlíny, posečené trávy, usušeného sena. Pak samozřejmě maminčinu zahrádku pěstovala, narcisy na jaro, růže, ovoce. My jsme chodívali každoročně na maliny, protože pod Velkou Javořinou, což je nejvyšší hora Bílých Karpat, rostl hustý porost malinčí. A maminka pak z těch malin připravovala malinový syrup. Vždycky to dala do těch sklenic velkých, dala to do takové chladné místnosti a nechala to s cukrem nějakou dobu fermentovat. A když jste přišla po pár dnech do toho pokoje, tam se rozlila úžasná sytá vůně zralých čerstvých malin. To mě opravdu utkvělo v paměti. Potom, když si zaspomínám na další dobroty z kuchyně babičky a maminky, tak hned se mi vybaví sladká jídla s mákem. My jsme si pěstovali svůj vlastní mák a babička připravovala spoustu jídel, kde byla kombinace máku a povidel. A pak samozřejmě úžasné koblihy plněné domácím džemem nebo ovocné koláče na plech, které maminka vždycky hned po vytažení z trouby posype vanilkovým cukrem. No já jsem se tohleto naučila a praktikuju to dodnes a manžel s dětmi to už milují taky.
0: Úplně se mi zbíhají sliny, jak jen o tom mluvíte. A říkám si, že možná ta přehršel vůní z toho vašeho dětství vás trošku předurčila k tomu, že ty vůně vás budou provázet. Protože já jsem holka z města a já si ze svého dětství žádnou konkrétní vůni vlastně asi skoro nevybavím.
1: A já myslím, že byste si vybavila.
0: Vy teď žijete, říkali jsme, ve středních Čechách na Berounsku, v obci Loděnice. Máte nějakou vůni spojenou s tímhle místem?
1: Ano, v zimním období bohužel i nepříjemnou, protože některé domácnosti tam dodnes topí uhlím. A pak jinak jsou to vesměs příjemné vůně, záleží, jestli zrovna syn třeba griluje nebo někdo ze sousedů. Naštěstí teda musím říct, že nic výrazného mě tam neobtěžuje, protože při představě, že bych byla tam neustále vystavena nějakým čichovým podnětům, kterých mám v práci až nad hlavu, tak to by se mě tam asi moc dobře nežilo. Takže zaplať pánbůh, jinak je tam čerstvý vzduch a dýchá se nám tam dobře.
0: Říká se, že čichová paměť je nejvýraznější, nejtrvalejší a emočně nejsilnější smyslová paměť. Myslíte si, že to tak opravdu je?
1: Ano, myslím si, že to tak skutečně funguje, protože čichový smysl je spojen velmi úzce s částí mozku zvaného limbický systém, který je zodpovědný za paměť a emoce. Takže my, když prožijeme nějaký silný emoční zážitek, spojený právě se vjemem vůně, tak se nám doslova obtiskne do paměti a třeba i po desítkách let se nám ten zážitek vybaví, když opět cítíme tutéž vůni.
0: Já musím přiznat, že to tak mám i s konkrétními místy. Když jsem byla malá, tak jsem s rodičema jezdila na jednu podnikovou chatu do Jizerských hor. A kdyby mě tam dneska někdo přivedl se zavázenýma očima, tak přesně vím, kde jsem. Máte to taky tak?
1: Určitě jsou asociace, které se mi vybavují a hlavně je to v souvislosti právě s povoláním, které dělám. Když očicháváme různé suroviny, které mají konkrétní charakteristiku, tak se mi vybavují různé zážitky právě z dětství. Když jsem nastoupila do toho zaměstnání a učila jsem se nové suroviny, tak právě jsem se snažila k něčemu připodobnit a mnohdy mě vyskakovaly různé zážitky a podobně z dětství.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Naše dnešní středočeské setkání je plné vůní, protože naším hostem je parfymérka Jana Kubilová. A když řeknu, že jste parfymérka, tak mě hned zároveň napadne, že děláte práci snů. Vnímáte to tak?
1: V podstatě máte pravdu, i když je to práce, o které jsem ji vůbec nesněla, že něco takového vůbec existuje. Absolutně mě to ani nenapadlo. Samozřejmě maminka měla v koupelně na poličce nějaký flakonek z vůní nebo nějaký sprej, ale že bych se tím zabývala, to mě rozhodně nenapadlo.
0: A jak jste se vlastně k té práci dostala?
1: Já jsem se nedostala na medicínu, takže pak jsem šla na školu podobného zaměření, což byla Vysoká škola chemicko-technologická. A když už jsem končila studium, tak jsem se samozřejmě začala pohlížet, co bude dál. No a v té době se na nástěnce naší katedry objevil inzerát firmy Aroma Praha, že hledají nové uchazeče na pozici aromatizér, parfymér. No a mě to v té době znělo hrozně exoticky, tajemně, nevšedně. No tak jsem to zkusila, jsem tam zavolala, domluvila jsem si schůzku a jsem tam do dneška.
0: No a musela jste splňovat nějaké konkrétní podmínky? Třeba musela jste mít vytříbený čich, abyste tam mohla být přijata?
1: To víte, že si mě proklepli. Otestovali mě, dali mě zhruba 10 látek poznat. Ty látky byly samozřejmě anonymní, neznámé, byly aplikovány na takové ty senzorické papírky, jak je známe z parfumerií, a já jsem měla ty látky zařadit, alespoň tak nějak kategorizovat zhruba. Nemusela jsem říct, že se jedná konkrétně o citron nebo pomeranč, ale stačilo charakterizovat, jestli se jedná o vůni kořenitou, citrusovou, květinovou, dřevitou, mintovou a tak podobně. No a zřejmě jsem nedopadla zas tak špatně, takže jsem pak nastoupila a ta práce mě natolik zaujala, že už tam pracuji desítky let.
0: Musela jste to parfymérství nějakým způsobem studovat?
1: Nemusela jsem, ale určitě je to velké plus, protože jako ve všem se vzděláváme hlavně tou praxí. Každá zkušenost nás posouvá dál a dál, takže já jsem vystudovala vlastně obor chemie a technologie mléka, tuků a kosmetiky, takže tam byl nějaký náznak už do kosmetického, drogistického, parfymerského průmyslu. No a pak jsem se samozřejmě zajímala, když jsem denodenně očichávala vzorky, měli jsme tam k dispozici nějakou literaturu, takže jsem si v ní četla a pak jsem se zajímala o možnosti vzdělávání. V té době samozřejmě byly jenom, do dneška jsou jenom v zahraničí, a měla jsem možnost vycestovat na několik krátkodobých stáží, takže jsem pobývala v Německu u firmy Drom v Mnichově týden, pak jsem pobývala měsíc u firmy Charabot ve Francii. No a stále to touha ve mně rostla a náš tehdejší vedoucí pan Lubomír Berka nám pořád vyprávěl o parfymerské škole v Paříži. Překladu ta škola se jmenuje Vyšší institut parfému, kosmetiky a potravinářských aromat. A já jsem teda se rozhodla, že to zkusím.
0: Vy jste se vlastně dostala do Meky parfému do Francie, do školy, která vyučuje, a teď já si právě neumím představit přesně co. Co se na takové škole učí? Učí vás třeba právě rozeznávat vůně?
1: Samozřejmě učí rozeznávat vůně, učí ty vůně si nějakým způsobem rozškatulkovat, rozkategorizovat a hlavně ty vůně umět popsat a připodobnit k něčemu, protože to je klíčové, k čemu vy se vracíte. To je ta nejdůležitější pomůcka, kterou vy pak používáte, až tu práci děláte, až tvoříte parfémy. Učili jsme se i nějakou genealogii parfému, to znamená, jak vznikaly jednotlivé kategorie vůní, tak jak je známe vlastně z trhu. Citrusové, pak vůně květinové, vůně dřevité a tak dále. No a pak jsme nějaký čas samozřejmě trávili i v laboratoři, kde jsme zkoušeli, učili jsme se základní akordy růže, konvalinky, šeříku a tak podobně.
0: Dá se říct, kolik dneska dokážete rozeznat vůní?
1: Tak řádově je jich určitě stovky, ale je potřeba neustále opakovat, trénovat, vracet se k ním, je to jak se vším. Když člověk netrénuje, tak se to zapomíná.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
4: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
3: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Host dnešního středočeského setkání nás nechává očichávat vůně. Naším hostem je parfumérka Jana Kubelová z Berounska a já bych se teď spolu s vámi ráda podívala do flakonu parfému a něco málo o něm prozradila. Můžeme říct, z čeho se ten parfém skládá, jaké má části?
1: Běžný parfém se skládá jak z přírodních, tak ze syntetických vonných látek. Jsou to vlastně látky, které mají různý stupeň těkavosti, to znamená, některé látky jsou velice těkavé a vyprchají během několika sekund, některé jsou přilnavější, že vnímáme třeba řádově desítky minut a některé jsou velice stabilní, že když si je nanesete na nějaký povrch, tak voní třeba týdny.
0: Souvisí s tím i to rozdělení na parfém, parfémovanou vodu, toaletní vodu a kolínskou vodu?
1: Dá se říct, že ano.
0: To je o té intenzitě.
1: Ano, přesně tak. Rozdělila jste vlastně lihové voňavky, dá se říct, podle koncentrace na finální výrobky, tak jak se nazývají. To znamená kolínské, toaletní, parfémové vody a pak ještě další nejvyšší stupeň koncentrace jsou parfémy nebo extrakty, se jim taky říká.
0: Jsou některé vůně, které se spolu vzájemně tlučou, myslím tím, když vlastně v jednom tom parfému jsou obsažené různé vůně, řeknu levandule, růže, a některé zase naopak, že k sobě vyloženě tak jako ladí?
1: Určitě, na tom vlastně stojí podstata té parfumerie, že kombinujete látky, které k sobě jdou, že vytváříte harmonické akordy, esteticky příjemné. Jsou všeobecně známé kombinace látek, třeba dřeva v kombinaci s vanilkou vytvoří takový teplý tón, do kterého byste se nejradši zachumlala. Nebo když kombinujete ovoce se sladkými tóny, jako je opět vanilka, nebo látky připomínající karamel, tak byste nejradši ten parfém snědla, jo. A samozřejmě jsou látky, které jsou všeobecně, dá se říct, kombinovatelné, například citrusy. Citrusy jsou součástí prakticky všech parfémů, protože dodají svěžest, dodají lift, dodají takovou difuzivitu. Jsou látky, které se používají hodně a jsou zase takové, které se používají opravdu velmi specificky jenom do určitých typů.
0: Používá se do parfému něco, co by nás třeba ani ve snu nenapadlo, že kdybychom to věděli, tak bychom si na sebe možná ten parfém ani nestříkli?
1: Ano, používá, to jsem právě byla udivená, když jsem se s tímto oborem začala seznamovat, když jsem se dozvěděla, že do parfému se používají i nějaké živočišné zdroje.
0: Jaké například?
1: No, jsou popsány 4 živočichové, z jejich těla se získávaly suroviny, které se pak používaly do parfému. A ty živočichové jsou cibetkové kočky, bobři, kabar pižmový a vorváň, velryba.
0: Když to takhle řeknete, tak to vypadá, jako že možná se takhle sebralo něco z jejich kožíšku, ale ono to asi tak úplně nebylo.
1: No úplně to tak nebylo. V případě toho kabara pižmového, cibetkových koček a bobra se jedná o nějaké sekrety žláz, které se odstranily z těla toho živočicha a pak byly ošetřeny nějakým specifickým způsobem, to znamená, že většinou podstoupily sušení, drcení a rozpuštění v lihu v cílovou tinkturu, která se pak ve velmi
0: jemné koncentraci
1: používala do těch nejluxusnějších parfémů. Asi taková opravdu nejbizarnější, děkuju. Surovina je ambra, která se získává z těl vorvaňů. A ambra je vlastně patologický zbytek, který vorvaní vyvrhují na hladinu oceánu na základě nějakého podráždění nestravitelnými zbytky, že jim třeba uvízne v žaludku kus sépie a jako podnět dráždící se tam tvoří taková šedá hroudovitá hmota, kterou právě oni vyvrhují a jelikož je mastná, lehká, tak bývá nacházena jako plovoucí nevzhledná šedá hmota především v Indickém oceánu. A já jsem ji teda nikdy surovou neviděla, ale tvrdí se, že když je čerstvá, tak voní nepříjemně, připomíná chaluhy, tabák, ale když je vystavena slané vodě, slunci, tak získává na kvalitě, zraje a pak se ošetřuje podobně jak ty zbývající živočišné suroviny, to znamená, že se usuší, nadrtí, rozpustí v lihu na tinkturu a pak se používá velmi sporadicky jenom do těch opravdu nejdražších parfémů. A vzácná je tím, že se právě nedá připravovat cíleně, jo, že je to skutečně jako otázka náhody, takže když nějaký šťastlivec pak najde, pak i za drahý peníz prodá nějaké parfumerské společnosti a má na zbytek života vystaráno.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je parfumérka Jana Kubilová. Poradila byste nám, podle čeho bychom si měli vybírat parfém, když přijdeme do obchodu? Měli bychom přemýšlet o tom, jaký jsme typ nebo pro jakou příležitost budeme parfém používat?
1: Určitě v prvém případě to je pro jakou příležitost a taky pro jaké roční období, dejme tomu.
0: I to souvisí?
1: I to souvisí určitě.
0: Je pravda, že v létě máme raději tu svěžest,
1: ano,
0: a tu lehkost a v zimě možná máme pocit, že se potřebujeme i parfémem trochu ohřát.
1: Přesně tak, říkáte to úplně přesně, jak to je, protože jsou vůně hřejivé, jsou vůně chladivé, jsou vůně osvěžující, takže podle toho i volíme, podle charakteru, protože samozřejmě den trávíme ne osamoceně, ale jsme třeba ve společnosti dalších kolegů, tak abychom nepůsobili až obtěžujícím dojmem mnohdy, tak podle toho volíme typ vůně. A samozřejmě pak, když nanášíme, tak je důležité to množství nepřehánět to s aplikací.
0: Kam je dobré ten parfém nanášet?
1: Ideálně nanášet na místa, kde máme díky pulzu trošku zvýšenou teplotu. Díky tomu se vlastně parfém lépe odpařuje.
0: To je na krku?
1: Na krku,
0: na zápěstí,
1: do
0: vlastně loketní jamky
1: a taky se doporučují čerstvě umyté vlasy.
0: Já když přijdu do obchodu s tím, že bych chtěla zkusit nějakou novou vůni, tak vůbec nevím, jak se v tom obrovském množství, které je dneska na trhu, zorientovat. Jak bych měla postupovat? Měla bych se poradit?
1: Určitě se můžete poradit. Já myslím, že dneska parfumerie jsou plné vyškolených prodavaček, které vám rády poradí a navedou vás tím správným směrem.
0: Většinou, když očicháváme ty vůně v obchodě, tak mám dojem, že po chvilce už nedokážu rozeznat, co se mi líbí, jestli opravdu cítím tu správnou vůni. Dokonce jsem někde četla, že maximálně dokážeme přesně rozeznat 3 po sobě ty vůně a potom už jsme zmatení. A právě proto tam máme i na vyčištění těch čichových buněk nějaké baňky s kávou. Proč se používá vlastně káva?
1: Protože to je takový zažitý mýtus. Ta káva vlastně nefunguje vůbec.
0: Ale je to opravdu všude?
1: Je to všude, zkrátka je to takhle zavedeno, ale není to funkční. Jo, nefunguje to, protože když si vezmete, že vlastně vy přestáváte ty vůně vnímat proto, že máte zahlcené čichové receptory.
0: A pak jim tam ještě dáme
1: ano,
0: kávu.
1: A ještě jim tam naperete kávu, která voní opravdu silně, takže ta vám zahltí ještě další.
0: A jaká je teda metoda? Co můžeme udělat, abychom si trošku ty čichové buňky pročistili?
1: Jediné, co funguje, je vyjít ven na čerstvý vzduch a buňky nechat proprat svěžím vzduchem, který neobsahuje žádné aromatické látky.
0: To znamená, že asi není nic, co by tuhle funkci, kterou jsme teď odmítli u kávy, co by jí plnilo, že bychom si pročistili. Prostě ideální ten vzduch.
1: Čerstvý vzduch bez přítomnosti aromatických molekul.
0: A když se ještě vrátím k očichávání těch vůní v obchodě, tak k tomu používáme většinou takové ty připravené papírky. Ale ono je asi důležité, abychom si tu vůni, která nás oslovila, zaujala, i stříkli na tu svoji kůži.
1: Určitě to je naprosto nezbytné, protože každý člověk má svou individuální vůni. A vy vlastně vytváříte další parfém, vůně vašeho těla v kombinaci s nějakou parfémovou směsí vytváří další cílový efekt.
0: Oni se vlastně promíchají spolu.
1: Přesně, promíchají se, takže to je potřeba otestovat, jestli to spolu bude ladit, nebo tam dojde k nějaké disharmonii. Takže se běžně může stát, že cítíte na kamarádce nějakou novou vůni.
0: A na mě nebude vonit vůbec.
1: A pak jste překvapená, že na vás to vyznívá úplně jinak.
0: To, jak jste zmínila, že každý máme svoji specifickou vůni, tak se tomu říká, myslím, pachový podpis.
1: Přesně tak, ano.
0: Čím je daný takový pachový podpis?
1: Pachový podpis je dán jednak naší genetickou informací, kterou dědíme po rodičích, a jednak prostředím, ve kterém žijeme, to znamená jídlem, které jíme, nápoj, jestli jsme lidi pohodoví, jestli jsme vystaveni stresu.
0: A znamená to třeba, když budu jíst víc kořeněných jídel nebo cibuli, česnek, tak to nebude cítit jenom z mých úst, ale i z kůže?
1: Přesně, odpařuje se to celým povrchem těla.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostovi dnešního středočeského setkání se chvilku dívám na nos, protože je jim parfumérka Jana Kubelová a říkám si, že ten nos vás vyloženě doslova a do písmene živí. Musíte nějakým způsobem o svůj nos potažmočích pečovat?
1: Myslím si, že nějak specificky o něj nepečuji. Snažím se, abych neonemocnila, protože když dostanu rýmu, tak to je pro mě na pár dnů konečná.
0: Že? To je zbytečné, abyste chodila do práce.
1: Tam je spousta práce i nečíchací, když to tak nazvu. Ale je to pro mě pohroma, protože jsem si na používání nosu natolik zvykla, že když nevnímám, tak vlastně nemůžu dělat nic jiného. Nemůžu navařit, cítím se opravdu velice nejistě, takže...
0: Vlastně vás to ovlivňuje možná daleko víc než běžného člověka, který se tím nosem neživí.
1: Ano, přesně tak. Nepochutnáte si na jídle, že jo?
0: Může nějak ovlivnit váš čich, kdybyste byla kuřačka?
1: Já myslím, že ano, že kouření snižuje citlivost čichu. Takhle mám zkušenost s bratrem, který přestal kouřit a pak byl plně ohromen, jak se mu...
0: Co všechno cítí?
1: Zbystřil se mu čich a chutě vůbec.
0: Taky jsem někde slyšela, že by parfumér neměl jíst příliš kořeněná jídla.
1: Popisuje se, to máte pravdu, ale já to nějak asi zvlášť
0: to
1: nedodržuju.
0: Tak.
1: To samozřejmě, když člověk zrovna momentálně jí něco ostře kořenitého, tak asi má čichové buňky zahlcené právě tím kořením a pak je potřeba si chvilečku odpočinout, aby vnímal třeba zase něco jiného.
0: Či myslíte, že to je, že každému z nás voní něco jiného?
1: Zkrátka jsme každý z jiného těsta. Každý máme rád něco jiného, každý jsme z jiných zdrojů, takže tak jak...
0: Žijeme v tom jiném prostředí.
1: Přesně, jiné prostředí. Mm-hmm. Každý jsme nezaměnitelná osobnost a i ten pachový podpis, o které jsme mluvili, je nezaměnitelný. Je popsáno, že neexistují dva jedinci, kteří by měli stejný pachový podpis, tak jak neexistují se stejným otiskem prstu, kromě teda jednovaječných dvojčat, tak takhle je to i s tím pachovým podpisem.
0: No vidíte to. Opět jsme v něčem jedineční a to je prima. Překvapí vás třeba, když někdo řekne, že mu voní cigaretový kouř nebo třeba vůně kolejí na nádraží?
1: Nepřekvapí. Souvisí to s tím, o čem se bavíme, že každý jsme jedinečný, každý máme jiné preference, takže já si pamatuju, že taky mě v teenagerovském věku voněl cigaretový kouř, ale dneska mě dráždí velice, vyhýbám se mu a nejenom, že mě nedělá dobře na čich, ale ani na oči, pak mě pálí z něj oči, takže cigaretový kouř to není nic pro mě.
0: Co děláte, když si dneska chcete provonit den? Teda nevím, jestli to ještě jde při vašem povolání, provonit si něčím den.
1: Určitě mám ráda přírodní vůně, takže já mám na zahrádce spoustu bylinek, ze kterých si připravuju čaje, nebo je suším, nebo je používám do jídel. Mám tam taky hodně kytek voňavých, takže když si chci provonět den, tak je to určitě něco z přírody. Není to nic, co bych si přinesla z práce, i když to taky dělám, protože když potřebuju něco skutečně jako detailně dopracovat, dovést do konce, tak jelikož v práci už máme výrazné senzorické pozadí vzhledem k velkému počtu vzorků, přestože ty vzorky máme zavřené, tak zkrátka nevyhneme se tomu, že prostředí je tam plné aromatických molekul, takže tu citlivost tam nemáme takovou jako v prostředí nevoném, takže když potřebuju, beru si vzorky i domů a očichám si je v neutrálním prostředí.
0: Stalo se vám někdy, že jste to s čicháním přehnala, že vám z toho pak nebylo dobře?
1: Přeháněla jsem to, když jsem nastoupila, to víte, že jo, protože člověk byl tak ohromen z takové práce, že jsem se doslova svetovala. No. A my jsme shodou okolností byli tady v Karlíně, na Karlínském náměstí jsme měli laboratoře, takže mě bolívala hlava a byla jsem načichla. Vždycky jsem přijela, manžel mě říkal, že prostě smrdí mě vlasy, svetr, všechno to
0: ale
1: bylo.
0: Ale přitom to byly vůně.
1: Přitom to byly vůně, no, ale byly asi v takové koncentraci, že to je pro běžného člověka úplně nezvyklé.
0: A co je ideální v takové chvíli udělat? Opravdu jít asi někam do té přírody na ten čerstvý vzduch.
1: Přesně tak, zase jenom vyprat čerstvým vzduchem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
4: Proudy řeky táhnou k nám tou nedostatku.

0: Dnešní krásně voňavé středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je parfumérka Jana Kubelová. A tak mě napadá, je něco, co vám opravdu hodně voní, že kdykoliv to zacítíte, tak vás to zastaví a říkáte si, to je taková nádhera. Možná i po těch letech, co se věnujete právě parfumérství.
1: Miluju vůni lilií. Takže je mám i na zahrádce a manžel, když je příležitost, aby mi přinesl květinu, tak mi koupuje právě lilie. Přestože někteří lidi se jim vyhýbají, protože jim přijdou až takové jako narkotické, nebo je z nich skutečně může bolet hlava, tak já je opravdu vyhledávám. Přijdou mě naprosto vznešené, jedinečné a krásné. A je pravda, že jsem se i snažila napodobit vůni lilií, ale ještě se budu k té vůni vracet, nebo ještě se budu k tomu projektu vracet, protože se mi to nepodařilo tak, abych s ní byla spokojená.
0: Používáte různé vůně, myslím na navonění se podle nálady nebo počasí, anebo jste dlouhodobě věrná nějakému jednomu parfému?
1: Já jsem věrný člověk. A je to z toho důvodu, že zkrátka si tu vůni nanáším na tělo každý den a už jsem na tu vůni zvyklá a potřebuju, aby mě vůně nerušila u práce. Takže můj čich se na ní adaptoval a já už ji vlastně nevnímám, necítím, ale jsem si jistá, že ji mám na sobě a že mě zachrání, když bude zapotřebí.
0: Když bychom teď opustili svět parfémů, vzpomenete si na nějaký opravdu nejstrašnější čichový zážitek jako v životě?
1: Ano, byl to zážitek, který jsme měli s kolegyní při návštěvě jedné slovenské kafilérie. Naším úkolem bylo pokusit se o překrytí toho strašlivého pachu, který se šířil do okolí z kafilérie. Bylo to něco tak naprosto hrozného, že jsem

0: skutečně už vnímám každou tu nedokonalost. A my si třeba zkoušíme vzájemně, a třeba nosím parfém od kolegyně, to jo, ale ne ten, na kterém jsem pracovala já.
1: Já jsem vás někde slyšela říkat, že jste dokonce zkoušela namíchat vůni peněz.
0: Ano, to právě probíhalo během francouzského studia a my jsme právě dostali zadání na parfém pro mladou ženu, která miluje společenský život, je obklopena bohatými muži, má dostatek peněz a chce používat parfém, který voní po penězích, které jdou z lokálu do lokálu, takže tam můžete cítit vůni lidského potu, hospody, kouře, zatuchliny.
1: Takže takový parfém jste vytvářeli?
0: Takový parfém jsme vytvářeli.
1: Ale ten přece nemohl vonět.
0: Ono je potřeba vždycky vzít si na pomoc fantazii. Je řada surovin, které se takto popisují. Samozřejmě v koncentrovaném stavu jsou velice nepříjemné. Můžou vonět po fekálích, po zkažených potravinách, ale vy, když zvolíte tu správnou koncentraci, pracujete s nima umírněně, tak dokážou zázraky. Mm-hmm. Takže něco se podařilo.
1: Zní to velmi zajímavě, pro mě i velmi zábavně a pro vás asi bych řekla životně, protože něco, čemu se věnujete s takovým zápalem, s jakým o tom vyprávíte, to musí být nádhera.
0: Je to krásné, máte pravdu, jak už jsem zmínila, v té firmě už jsem desítky let a ta práce mě velice naplňuje a baví.
1: Tak ať vám to vydrží.
0: Děkuju moc krát.
1: Moc děkuju, že jste přišla a děkuju, že jste nám provonila dnešní den. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byla parfumérka Jana Kubelová z Loděnice na Berounsku. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Historická tramvajová linka 23 v Praze jezdí ode dneška po jiné trase. Kralupská rafinerie chystá na úterý cvičení. Lidé můžou slyšet varovné signály. A počasí odpoledne začne přibývat oblačnosti, teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré poledne. Historická tramvaj číslo 23 v Praze má ode dneška změněnou trasu. Jezdí z Národní třídy přes Vodičkovou ulici k Bílé Labuti. Změna trasy má zabránit souběžnému provozu s tramvají číslo 13. Ta totiž nově končí na Vinohradech v oblasti Zvonařka. A jak dlouho bude 23 jezdit v nové trase, popisuje mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
3: Úprava trasy retrolinky číslo 23 pravděpodobně vydrží minimálně do zprovoznění tramvajové trati přes Václavské náměstí, neboť 13 ve většině její trasy nahradí znovu zavedená linka 14.
2: V kralupské rafinerii společnosti Orlen Unipetrol se bude v úterý dopoledne konat cvičení. Půjde o simulaci úniku propylenu. Provoz na silnici okolo areálu omezený nebude, ale lidé můžou slyšet výstražné signály a hlášení. Cvičení se bude konat dopoledne od 9 do 11 hodin. Cílem cvičení v rafinerii v Kralupech nad Vltavou je především prověřit účinnost vnitřního havarijního plánu a připravenost zaměstnanců. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Podle dat z měřící stanice poštovny Aneška dosahoval dopoledne vítr na Sněžce 70 km za hodinu. Sport. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Lehečka pak porazil americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
4: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz tím, že chci vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
2: Utkání Česko-Spojené státy bude dnes pokračovat soubojem deblových párů. Hrát se začne už za 2 hodiny. Pak jsou na programu zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Počasí. Sobotní odpoledne bude ještě zpočátku slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. V noci čekáme polojasno až oblačno, teploty klesnou na 14 až 11, výjimečně až na 8 stupňů a neděle bude většinou oblačná až zatažená s teplotami 19 až 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu pozor za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru se dojíždí do kolony. Na 58. kilometru řeší nehodu. Pak dál na dálnici D1 směrem do Prahy je další kolona za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru. Popojíždět budete až k pracím na 44. kilometru a to čtvrt hodiny. Na D1 ve směru z Prahy na Brno se tvoří hustý provoz od exitu Univerzitu 15 Velké Popovice. Na 18. kilometru už nabouraná auta ze středního pruhu odstavili stranou. Kolona je teď hlavně z 19. do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce a je to zhruba na 15 minut. A připomínáme, že je stále zavřená silnice 16 Slaný Mělník po nehodě mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A začínají písničky na přání. U mikrofonu Iveta Chlumská.
5: Já vám přeji hezké sobotní poledne.
0: Písničky na přání.
5: Nechte si chutnat, pokud právě objednáte. No a snad samozřejmě se zavděčíme i tou příjemnou muzikou, kterou si sami vybíráte. Číslo naší SMS brány 90 011 04. Píšete ve tvaru STC Mezera váš text. To je tedy pro ty SMSky a pokud se chcete rozepsat, tak raději přes webový formulář je vám k dispozici na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky na přání.

Žádné naschledanou, ale dobrý den a vítejte při poslechu písniček na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi dobrý den, písničku posílám Aničce, Světlance, Květě s Romanem, Jarmelkám, Janinám, taky vám do studia i všem posluchačům a hezký víkend všem přeje Jindra. My moc děkujeme, zdravíme paní Jindru a užívejte dny volna.

Budu věřit a doufat, že vám nic neschází, no a taky vám nesmí scházet další příjemná muzika. Písničkové poděkování posíláme z Rakovníka těm, kteří tak obohatili naše hudební přátelství. Upřímně děkujeme Liběně a Fandovi, Květě s Romanem, spisovatelce Jindře, v Podzámčí a Aničce z Kutné Hory. Naše děkujeme patří i paní moderátorce za zprostředkování radosti. Vděční Janička a Zdeněk. No za nás, tedy za studio Českého rozhlasu Střední Čechy, není zač.

0: Písničky na přání.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky na vaše přání. Píšete mi, posílám rodince domů jejich oblíbenou písničku, přeju klidnou sobotu, napsal Vojtěch Novotný. No a cože posíláme? Dalibora Jandu a Bílý karavan.

S bílým karavanem k nám do vysílání dorazil Dalibor Janda. Dáme si další písničku na přání. Hezké odpoledne, píšete mi. Prosím zahrát písničku Stalo se, co má se stát od Marcela Zmoška. S přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Janu Vohánkovou, která dnes slaví svoje narozeniny. Děkuji za zahrání, hezkou sobotu všem přeje Helena Pospíšilová.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Nám by pustil?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

je tu někde telefon?

vybral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Písničky na přání.
1: Přesně tak, i my jedeme dál na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy v písničkách a samozřejmě vaše přání je naší milou povinností, takže píšete mi hezkou sobotu. Dnes má moje maminka Jaroslava první výročí od operace nádoru v tlustém střevě a chce poděkovat svým ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v Pražském Motole a posílá jim písničku od Jaromíra Majera Jsme děti slunce. S přáním hezkého víkendu všem posluchačům i vám do rádia, písničku tedy posílají Silvie a Jaroslava z Prahy. No a my paní Jaroslavě přejeme hlavně pevné zdraví.

Tak jsme ještě víc Jaromírem Majerem proslunili to dnešní slunečné, ale trošku rozfoukané poledne a dáme si další písničku, Věru Špinarovou A já tě závidím, a bude patřit všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia. Moc děkujeme přátelům za posílané písničky, napsali nám Hanka a Jiřinka a já je zdravím.

0: Písničky na přání.
1: 4,5 minuty po půl jedné, to je aktuální čas na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Další písnička, další vaše přání. K výročí společného života posílám Aničce a Radkovi Jadrným svatební od Ivety Simonové a přeji ještě mnoho dalších spokojených let, napsala od srdíčka Světla a gratulujeme i my.

A dáme si další hudební gratulaci. Přeji klidnou a spokojenou sobotu všem posluchačům a prosím zahrát manželům Jadrným k výročí sňatku píseň Vzpomeneš si, napsala Veronika z Rakovníka.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Písničky na přání. 1:45 máme, je tu další píseň na vaše přání v podání Hany Zagorové a bude patřit Stáně a Alče, Věře Koníčkové, Marušce a Zdeňkovi, Marušce do Malče, Aničce do Kutné Hory a Jarušce Plavcové. Napsali si o ní Květa a Roman z Vysoké.

Čas se nevrací, ten plyne a my si dáme hned další písničku Modřínu v háji, Květě a Romanovi, Janinám, Jarmilkám, Jarce Skladná, Líbě a Vendy, Maruš a Zdendovi, Jindře, Světle, Drahušce, posílají Stáňa a Alča.

Za 8 minut 13. hodina, poslední přání, hezký den, zahrajte večerem Zíčkaná pro Květu a Romana, Marušku a Zdendu, Jarmilkám, Aničce, Stáně s Alčou, Světle, Janinám, Marcele, Veronice, taky babi Jarce. Přeje si Věra z Čachovic. No a přáci můžete samozřejmě dnes ještě jednou mezi 17. a 18. kdy to budou tedy odpolední nebo chcete-li podvečerní písničky na přání. Teď ve 13 hodin zprávy, které pro vás připravuje Soňa Jindrová a po nich výlety s Pavlem Kudrnou. Já se na vás těším ve 14 hodin.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Zákaz mobilů na školách zřejmě bude částečný. Žáci je budou moct využívat k výuce. Jary da Cimrmana, tak se bude nově jmenovat jedna ulička v Nymburce. A počasí odpoledne začne přibývat oblačnosti. Teploty do 23 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré odpoledne. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09. Podle ní je potřeba hlavně regulovat sociální sítě. V parku u zámku Jemniště na Benešovsku je nově lavička Václava Havla. Jejím autorem je architekt Bořek Šípek. Pamětní místo vzniklo při příležitosti letošního 90. výročí narození a 15. výročí úmrtí prvního českého prezidenta. První lavička Václava Havla vznikla v roce 2013 na univerzitě v Georgetownu ve Washingtonu. Následovaly různé evropské metropole, včetně Prahy. Jsou i na mnoha místech ve středočeském kraji, třeba v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Bradech. Nymburk pojmenuje dosud bezejmennou uličku v centru Járy podle Járy Cimrmana. Ulička spojuje most v Tyršově ulici se základní školou na Parkáně. Cedule s novým názvem se tam objeví v nejbližších dnech, pokračuje mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
5: Dosud nepojmenovaná ulička ponese název Járy da Cimrmana. Každodenně ji využívají žáci a pedagogové školy, obyvatelé města i turisté. Netradiční podoba jména legendárního českého génia zazněla v jedné z her divadla Járy Cimrmana.
4: Začíná festival Děti čtete. Slavnostní zahájení literární přehlídky se uskuteční dnes odpoledne ve 3 v pražské Berichově vile. Program největšího knižního festivalu pro děti a rodiče potrvá až do listopadu a nabídne víc než 30 akcí, mezi nimi autorská čtení, besedy i divadelní představení. 17. ročník se odehraje nejen v Praze, ale i v dalších městech, třeba v Plzni a v Brně.
0: Počasí.
4: Sobotní odpoledne bude ještě zpočátku slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Pozor na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Kousek za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 62 se dojíždí do stojící kolony. V ní se na 61. kilometru v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Hlavní příčina je ale až na kilometru 59. Uklízejí tam ještě jednu ze dvou nehod. Zdržení půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec se brzdí na 52. kilometru, pak se jede pomalu dál dlouhým zúžením do jednoho pruhu mezi kilometry 53 a 63 a stále je uzavřená silnice 16 Slaný Mělník mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Ráno se tam stala vážná nehoda, srazilo se tam osobní auto s cisternou a vyprošťování cisterny je v plánu na odpoledne. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz, co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné, možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnětého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupila jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Tomajera, František Tomajer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Tomajera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to stělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy a jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Pražská policie pátrá po 37-leté ženě, může být v ohrožení života. V Ostré na Nymbursku budou lidé v referendu rozhodovat o další zástavbě zemědělských ploch. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, popisuje Daněk.
3: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
2: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Dělníci dokončují stavební úpravy u základní školy v Kosově Hoře na Příbramsku. Bezpečnost dětí by měla zajistit posunutá opěrná zeď u silnice, nový chodník a další parkovací místa.
4: U školy vzniká nové parkoviště, kde budou 4 místa určená pro zastavení při vystupování a nastupování dětí. Stavební úpravy vyjdou obec na 11 milionů korun. Hotové budou do konce října. Z Kosovy Hory Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Lidé z obce Ostrá na Nymbursku budou během komunálních voleb hlasovat taky v místním referendu. Odpovídat budou na otázku, jestli chtějí, aby na nezastavěných zemědělských pozemcích v obci ani do budoucna nestály výrobní areály nebo jiné budovy. Vedení obce otázkou reaguje na dřívější výstavbu zahradnických skleníků na kraji vsi. Aby bylo referendum platné, musí přijít hlasovat alespoň 35% voličů. V případě Ostré je to zhruba 175 lidí. Sport. Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká zápas 9. kola šance ligy. Na domácím trávníku nastoupí proti Zbrojovce Brno.
5: Mladoboleslavští budou chtít napravit první ligovou porážku sezóny z Liberce, kde prohráli 0-3. Brněnský celek se po návratu do nejvyšší soutěže pohybuje ve spodní části tabulky. Vzájemné zápasy navíc hrají do karet Středočechům. Mladá Boleslav prohrála se Zbrojovkou naposledy před 4 lety. Utkání Mladá Boleslav Zbrojovka Brno začne v 15 hodin. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Zítřejší teploty budou podobné, ale převažovat bude velká oblačnost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna na Prahu opatrně za sjezdem na Kutnou Horu. Na kilometru 61,5 se dojíždí do kolony. Na jejím konci se srazila 4 auta v levém pruhu. Už dorazila policejní hlídka, je to označené majáky, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce a vidět je to na poslední chvíli. A silnice 16, spojka na Slaný Mělník, je uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Ráno se tam po srážce s autem převrátila cisterna. Vytekl z ní náklad benzínu. Likvidace tak potrvá. Se po staré silnici a bez větších problémů v provozu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Hezký sobotní den.
1: Středočeské odpoledne.
6: Rádi vám budeme dělat společnost s příjemnou muzikou. Pavel Bobek, Václav Neckář, Anna Julie Slováčková, Eláni a další už jsou nachystaní. No a za chvíli taky s vámi budeme mít řidičskou abecedu, protože opakováním je matka moudrosti. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 16 minut máme po 14. hodině. Krásné sobotní odpoledne přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme teď na silnice do silničního provozu. Osvěžte si tedy s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z inspekce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A tak si zítra povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Až 9 milionů korun bude stát oprava růžencové slavnosti nejcennějšího díla v českých sbírkách. Restaurování díla Albrechta Dürera, které od tohoto týdne zkoumají odborníci, bude trvat 5 let. Na opravu mohou přispět i občané Česka. Detaily nabídneme za chvíli.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Za minutu a půl bude půl třetí, to je aktuální čas v sobotním odpoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my vám v něm teď prozradíme, že místo originálu jenom věrná kopie. Nejcennější dílo v českých sbírkách Růžencovou slavnost z výstavního sálu Národní galerie přenesli restaurátoři do svých dílen a zkoumají, jak přesně budou renesanční obraz opravovat. Německý malíř Albrecht Dürer obraz maloval během svého pobytu v Benátkách v letech 1505 až 1507.
1: Aktuální průzkum vytvoří podklady pro blížící se opravy. Restaurátoři obraz snímají v širokém světelném spektru, ve vysokém rozlišení a chystají se vytvořit také 3D model. Nové poznatky přinese speciální analýza, takzvaný XRF mapping.
2: Je to tedy vlastně jakoby mapování plošné distribuce prvků v malbě. Na základě toho my pak jsme schopni identifikovat jednotlivé použité pigmenty.
1: Popisuje Adam Pokorný, hlavní restaurátor Národní galerie Praha a vedoucí oprav Růžencové slavnosti. Nejdůležitější podle něj bude rozhodnutí, jak moc zasahovat do podoby díla.
2: My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těchto domalet a nahrazení jich novou retuší.
1: Už teď se řeší také budoucí vystavení obrazu. Variant je několik.
2: Jedna z ideí je například, že bychom nechali vyrobit speciální klimatickou vitrínu, která by zajistila dílu naprosto stabilní klima.
1: Oprava Růžencové slavnosti je podle Pokorného jedním z nejnáročnějších projektů podobného typu v historii Česka. Je přesvědčen, že následující roky výrazně ovlivní vývoj domácího restaurátorského oboru. Národní galerie už investovala do průzkumu díla 100 000 korun. Celkem se má číslo vyšplhat až na 9 milionů korun. I proto chce vyzvat veřejnost k přispění na záchranu obrazu. Především upozorňuje na možnost členství v klubu přátel.
3: Tak na co přímo konkrétně ta podpora půjde? Půjde právě na průzkumy, na vybavení restaurátorských pracovišť, na restaurátory samotné a jejich práci, protože bude dlouhá a náročná. A právě také půjde na to budoucí vystavení toho díla.
1: Vysvětluje Radka Neumannová, ředitelka sekce strategie a plánování Národní galerie. Růžencová slavnost se má do výstavních prostor vrátit v roce 2031. Návštěvníci, kteří do Národní galerie přijdou dnes, uvidí fotografickou reprodukci. Na informačních panelech se pak dozví o příběhu významného díla a procesu restaurování. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: V Benešově u Prahy právě probíhá poslední ročník festivalu parních lokomotiv. Těšit se tu můžete na přehlídku více než 40 osobních a nákladních vlaků. Na místo se vydala i naše reportérka Elena Chomátová. Za chvíli se s ní spojíme ve vysílání a dozvíme se víc.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Máte rádi historické vlaky a nostalgické jízdy? Pokud ano, tak byste neměli chybět v Benešově, protože tam teď probíhá poslední ročník festivalu parních lokomotiv, kde můžete obdivovat desítky historických strojů z Česka i dalších evropských zemí. Na místě je naše reportérka Elena Chomátová, teď se hlásí do vysílání. Elen, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Elen, jak to tady na místě vypadá? Kolik návštěvníků dnes na akci dorazilo?
2: Tak já jsem tady teď u nádraží v Benešově a je vidět, že ta akce je populární. Dorazilo sem skutečně hodně lidí. Já jsem se tady musela od davu trošku vzdálit, aby mě bylo slyšet. No a hodně lidí tu právě čeká na jízdu vlakem. Za tu dobu, co tu jsem, tak odsud vyrážely asi 3 historické vlaky. Lidé mají stažená okénka, mávají, no a je vidět, že si tu jízdu užívají.
1: Já jsem zmínila, že ten letošní ročník je poslední. Proč tomu tak je? Proč tedy poslední ročník festivalu parních lokomotiv a co na to říkají vůbec návštěvníci?
2: Tak letošní ročník festivalu je poslední hlavně proto, že od prosince začne na trati Praha-Benešov České Budějovice fungovat nový bezpečnostní systém, se kterým starší historické lokomotivy většinou neumí jezdit. A aby s nimi mohli jezdit, tak by to vyžadovalo speciální vybavení, což je u těch historických strojů jak technicky, tak i finančně náročné. No a co na to říkají návštěvníci, tak já jsem se tu bavila s několika lidmi. Někteří lidé netuší, že se letos jedná o poslední ročník. A narazila jsem tady i na pana Honzu s Vašimi, který jsem dnes přišel se svými vnuky a ten mi říkal, že je to škoda, že tu festival probíhat nebude, že tu byl i minulý rok a akce se mu moc líbila.
1: Čeká na návštěvníky i nějaký doprovodný program třeba v neděli?
2: Ano, i v neděli tu bude probíhat program, stejně jako dnes i zítra tu budou v rámci oslav 125 let Horního Pacifiku vypraveny slavnostní vlaky. No a také se můžete těšit na prezentaci mohutné motorové lokomotivy Ragulin z Německa a chybět nebude ani motorový vůz Slovenská Střela z muzea Tatra Kopřivnice.
1: Takže kdo nestihl dorazit dnes, může zavítat ještě zítra. Z Benešova se nám do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme. Pěkný víkend a naslyšenou.
2: Pěkný víkend, naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: 15. hodina přinese zprávy s Lenkou Vokatou. Po 15. přineseme informace o počasí, zavoláme do České televize, zeptáme se, jak to tady bude se sluníčkem a jestli nás ještě čeká nějaké babí léto. A pak si povíme, že dlouhé kolony, ucpaný kruhový objezd a spožděné autobusy. Taková je situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Podrobnosti vám přidáme, stačí si na ně jen počkat. Čekat nemusíte na příjemnou muziku, ta je tu stále. Céline Dion, Hana Zagorová, teď Dan Landa a vy se mějte krásně.

že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj, najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek. To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka dokonce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, prošel zkouškami. Další úsek metra D začali dnes razit dělníci v budoucí stanici Nové Dvory. Zítra čekáme velkou oblačnost, k večeru přechodně s přeháňkami. Teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě s tím, že systém prošel vojskovými zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele. Nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií Spider nové generace. Dělníci začali razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá asi 5 měsíců, říká ředitel výstavby ze společnosti Hochtief Radek Kozubík.
2: Tady z toho staveniště budeme razit přístupový tunel, který se po 100 metrech větví doleva na větrací tunel, kde protne větrací šachtu, kterou v tuto chvíli hloubíme.
0: Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Na Hutích v Praze 14 začali dělníci stavět nové komunitní centrum. Součástí bude kavárna, víceúčelový sál pro pořádání společenských akcí a technické zázemí. Stavební práce za necelých 50 milionů korun potrvají zhruba jeden rok, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
3: Po sérii veřejných projednání a úpravách návrhů městská část postaví budovu podle návrhu architekta Davida Damašky. Vznikne v Parčíku v ulici Splavná na místě někdejší již zkátralé restaurace. Demolice původního objektu proběhla v první polovině letošního roku.
0: Příbramská galerie Františka Drtikola získala soubor 19 originálních fotografií tohoto slavného rodáka. Dosud přitom nevlastnila jeho jediný originál. Snímky, včetně portrétu Tomáše Garrigua Masaryka, objevil umělec Marc Terre v pražském starožitnictví. Návštěvníci je nejspíš uvidí až po plánované rekonstrukci galerie, říká její ředitelka Magda Dalen.
4: Musí tam být určitá teplota, určitá vlhkost, takhle muzeální podmínky zatím v galerii nemáme a potřebujeme vytvořit. Sport.
0: Slovinec Tim Farčnik je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie. Ve funkci viceprezidenta Jiřího Hamzu nahradila Švédka Domejová. Nově složené vedení na kongresu zároveň potvrdilo, že biatlonisté z Ruska a Běloruska se kvůli válce na Ukrajině i dál nemůžou účastnit mezinárodních soutěží.
1: Počasí.
0: Postupně čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti. Zítra pak bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 na kilometru 13,5 ve směru na Plzeň stojí v pruhu pro pomalá vozidla porouchané auto. V Mělníku v Kokořínské ulici havaroval motorkář a na místě teď zasahují záchranné složky. A silnice 16 ze Slaného na Mělník zůstává uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Ráno se tam převrátila cisterna. Objížďka po staré silnici je bez komplikací. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Já stále všem přeji krásný den.
1: Středočeské odpoledne.
5: Co nabízí následující hodina informace o počasí, zavoláme těm povolaným, tedy do České televize, ať se dozvíme, co nás v následujících dnech čeká. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám představí Martin Písařík a taky si povíme, že dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy, taková je situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Na podrobnosti si určitě počkejte i na příjemnou muziku. Jelen, Michal Tučný, Olivia Newton-John nebo Martin Maxa.

0: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
1: A co má být, tak jsem to já.

0: počasí ve středních Čechách.
1: No a my koukáme na oblohu, jak pak, že tedy bude, ale zatím si užíváme sluneční paprsky, jestli tomu tak bude i nadále, tak na to už se zeptáme meteoroložky Aleny Zárybnické. Přeji hezké odpoledne na Kavčí hory.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak Alenko, jak jsme na tom s tím sluncem? Užívají si ho i jinde ve středních Čechách nebo jenom my v Praze?
2: Ano, ano, je napříč celými středními Čechami nejčastěji polojasné nebe a v celku příjemné teploty od nějakých 20 po 23, 24 stupňů Celsia.
1: To znamená, že si užíváme jeden z posledních takových příjemných dnů?
2: Vypadá to tak, že příští týden bude mít odpolední maxima výrazně nižší, i když nějaké oteplení v samotném závěru týdne, možná až začátkem toho přelomového mezi zářím a říjnem, tam ve výhledu je, ale to jsme fakt daleko.
1: To jsme daleko předbíháme, pojďme se tedy podívat, co budeme očekávat v noci na neděli.
2: Nejčastěji 14 až 11 stupňů Celsia, při utišení větru může být až 8 stupňů, polojasno nebo oblačno. Kránu se může od severozápadu začít zatahovat.
1: To znamená, že neděle už bude bez sluníčka a z těch oblak nám taky něco ukápne?
2: Může, nebudou výrazné srážkové úhrny maximálně do 5 mm, ale bude se déšť vyskytovat. Bude tedy oblačno, zataženo odpoledne a na večer od severozápadu přijde pásmo přeháněk a deště a za ním se zase bude oblačnost protrhávat. Teploty už budou nižší než ty dnešní 19 až 22.
1: Končí tím pádem tedy to příjemné počasí, kdy nás ještě po chladných nocích přes den čekají a hřejí sluneční paprsky. To ne, my jsme říkali, že ten příští konec týdne, tedy nebo ten konec příštího týdne, že se to ještě může tak nějak vrátit, ale co nás čeká v pondělí na začátku?
2: Bude hodně pofukovat, pondělí bude větrným dnem a teploty budou nějakých 6 stupňů Celsia nižší než ty, které budeme měřit ještě v neděli. A ten vítr bude ještě umocňovat ten pocit chladu, takže maxima, která čekáme v pondělí nejčastěji mezi 14 a 17 stupni Celsia, zpočátku polojasno, ale během neproměnlivá oblačnost a hlavně na severovýchodě kraje nějaké přehánky.
1: Co se dá dělat, tak se obléknem. Je to tak?
2: Dá se nic dělat, přesně tak, nic s tím nenaděláme. Každopádně jenom přidávám a podtrhuji, chladná budou i rána příští týden a třeba středa může mít místy i přízemní mrazíky.
1: Pěkná kosa. Alena Zárybnická, meteoroložka České televize. Děkujeme za informace o počasí. Budeme se těšit na slyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy. Taková je situace v dopravních špičkách a na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. My si k tomu víc povíme už za chvíli.

Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: jsme vám nabídli v našem vysílání laciný víno, teď nabízíme informace. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, tak chce zabránit zpožděním v kolonách. Ty se v obci často tvoří při ranních a odpoledních špičkách.
1: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
2: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
1: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut, je to opravdu strašný.
2: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
3: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny později.
2: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy, popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
4: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům.
2: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. Zlepšení očekává například další místní obyvatelka Sandra Slabá.
5: Bydlím tady kousek ve vesnici, nejsme s tím, že nám tam bude jako stavět dálnici, ale jako ulehčí to té dopravě 100%. No.
2: Dálnice se u Jesenice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
6: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimo úrovňový úzel.
2: Dálnici D3 ve středních Čechách začnou dělníci stavět v roce 2028. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli bude v našem vysílání řeč o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám představí Martin Písařík. A to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si na to určitě počkejte. A hezký den.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Nějak se vytrácíš, má lásko, zpívala kapela Olympik Petr Janda. No a za 12 minut 16. hodina. Chodili jsme do školy, leda, co jsme se naučili, ale my vám teď na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy nabídneme, co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem bude řeč o DNA.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Jak už to zaznělo, 16. hodina se blíží, chystají se další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokatá, no a po 16. hvězdné návraty. V dnešních si poslechnete, jak začínala, po čem kdysi sněla a jak změnila svůj život zpěvačka Lucie Bílá. Patrik Rozehnal vám ji představí nejen jako zpěvačku, ale taky jako herečku, vypravěčku anekdot a návštěvnici zábavných pořadů. Všechny role zvládá a baví. Připomeňme si to tedy v dalším z dokumentů o českém humoru. Začíná už za chvíli, nenechte si to ujít. A já vám přeju krásné sobotní odpoledne.

Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Policie pátrá po ženě z Prahy 3, může být v ohrožení života. Zítra čekáme velkou oblačnost, k večeru přechodně s přeháňkami. Teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Policisté pátrají po 37leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Žena pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. V posledních dnech si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná měří asi 170 cm, je štíhlá a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí optické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Na výstavišti v Lysé nad Labem můžou lidé do neděle navštívit 33. ročník festivalu Kůň. Na výstavě uvidí návštěvníci 35 plemen, například lipicány, frýské koně, šágia araby i starokladrubské koně nebo poníky. Součástí akce jsou taky vystoupení na kolbišti a doprovodný program pro děti. Pokračuje manažerka výstavy Pavla Ličková.
2: Je tam spoustu krásných vystoupení pro děti s huculama, s oslíkama, je tam pohádka na různé motivy. Malý princ, co je velmi oblíbené, samozřejmě vystoupení jižní policie, je to velmi akční vystoupení a opravdu se návštěvníkům líbí.
1: V Benešově se koná festival parních lokomotiv. Organizátoři během víkendu vypraví až 40 nostalgických jízd. K vidění bude i legendární motorová jednotka přezdívaná Delfín, známá u expresu Vindobona, nebo motorový vůz Slovenská strela. Divácky oblíbená akce se koná letos nejspíš naposled. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS, říká organizátor festivalu Radek Panchartek.
3: Jsou to strašné technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma, provozně to jakoby hodně víc náročné, než je to bez toho výhradního provozu.
1: Podle zprávy železnic by mohli organizátoři trať se systémem ETCS při splnění určitých podmínek využít i pro nostalgickou jízdu.
0: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze ve Strakonické směrem do centra pod Branickým železničním mostem blokuje levý pruh nabouraný autobus a osobní auto. Kolona je krátká na 5 minut. A silnice 16 ze Slaného na Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po nehodě stále uzavřená. Jezdí se po staré silnici a bez delších kolon. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
5: Nekecat! Alibot!
4: No,
5: tady.
4: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
5: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
5: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
5: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
5: Sžáš legraci bez hudby?
4: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tato věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mi.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš si použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak.
6: To jsou mi věci. To jsou mi věci.
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2. Jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře. Jo. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechá!
7: Klid.
6: Herci!
7: Prosím vás, ne, klid,
6: nehádejte
8: se.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát.
8: Jsi lehnout, prosím tě.
7: Jsi lehnout, připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, kdy to viděl?
8: Lehni!
6: Tudle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, ale...
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Nemusím drze, jak si
7: dobře, dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dá. ráno. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale nějakou...
8: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, Bože?
3: Je to dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Co je, Bože? Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: No. Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Tak, tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ale životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo, když tak nějak zvednout. Ale nic, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky, tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi v normálu se měl, jdeš do tady záchod, no strašně. Nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: Matadilci je bílá, jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
1: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát debatu? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli, co jsem Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdějat, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
2: Já musím, ještě jeden musím a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že o hospodě a ten jeden začne dělat bez žíle, jo.
1: Co děláš, vlastně něco? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
3: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, uběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Uběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Uběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, takže já šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. On jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kaloty venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
5: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
5: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
5: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
5: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
5: A je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
5: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
5: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
5: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
5: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Ale

0: pocházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého
2: na furt. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem vás slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co
1: to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, to bylo
2: mě se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, děku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to, ale já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka a u domakových buch.

0: Ale možno už vtedy ste získali ten chraplavý tón, ktorý niekedy používate.
1: Nie. Ne, to je pelníkem, ja občas polikám pelníky, takže to...
2: Ale tá ducha prítomnosť toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepať ano, nožičkami.
1: No,
2: a možno, že vám to práve vtedy s tými nožičkami...
1: A ja s tým jedlem vôbec.
2: To je... Viete, nebežte.
1: Na to by mňa všetci vytáhnuť.
2: No nie, to je panike. To je... Tam išlo o život,
1: je
2: to bylo v panice.
1: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
0: No ale,
1: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, do teďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
3: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
4: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla. Jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
3: To je pravda, maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Do dalšího kola soutěže o přestavbu okolí metra Budějovická v Praze postoupili 4 finalisté. Zítra čekáme velkou oblačnost, k večeru přechodně s přeháňkami. Teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Mezinárodní architektonická soutěž o novou podobu okolí stanice metra Budějovická v Praze má 4 finalisty. Porota vybrala do druhého kola s celkem 8 zúčastněných 2 české a 2 zahraniční týmy z Francie a Velké Británie.
4: Vítězný návrh poslouží jako podklad pro proměnu území o rozloze 40 000 metrů čtverečních v novou čtvrť, zaměřenou hlavně na bydlení. Finálové koncepty posoudí porota v listopadu a výsledky následně představí veřejnosti na výstavě. Vítězné řešení se pak stane základem pro projektovou přípravu i další jednání města, městské části a investorů. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Nově opravená knihovna na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi se otevře 1. říjnový týden. Přesné datum magistrát zveřejní v nejbližších dnech. Dělníci od června zrekonstruovali především oddělení pro dospělé i děti a vstupní vestibul. Knihovna má přes 7 000 registrovaných čtenářů. Její fond asi 145 000 knih.
5: Práce jsou v závěrečné fázi, dělníci dokončují podlahy a místnosti dostávají nové nátěry. Následovat bude montáž nábytku a dalšího vybavení. Akce vyjde na více než 22 milionů korun. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních bězích v Kodani Kristýna Sasínek-Meky byla v běhu na 1 míli 24. V hromadném závodě s téměř 5 desítkami soupeřek zaběhla čas 4 minuty 38 sekund a 39 setin. Pro zlato si v nejlepším letošním světovém čase doběhla francouzka Guillemotová.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 na 6. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu dodávka s defektem. Na silnici 9 z České Lípy na Mělník mezi Deštnou a Medonosy u Bukovce je zcela zastavený provoz. Záchranáři tam zasahují po střetu auta s motorkou. Kolony jsou bez pohybu a dojíždějte opatrně v zatáčkách. V Čelákovicích v ulici Toušeňská se srazila 2 osobní auta. A v Praze je neprůjezdná Horoměřická za Generálkou na Nebušice. Obousměrně po havárii 2 osobních aut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už začínají písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
6: Hezké odpoledne.
1: Písničky na přání.
6: A dnes ještě jednou vítejte při poslechu písniček na vaše přání. Vaše přání plně přijímá naše SMS brána a vaše SMSky samozřejmě můžete psát ve tvaru STC Mezera váš text a odesílat na číslo 90 01 04. Dejte pozor, ať se zpráva vejde do jedné jediné SMSky, to proto, aby k nám dorazila úplná a my věděli, komu a od koho hrajeme. No a nebo využijte webový formulář, ten najdete na internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.
1: Písničky na přání.

Jiří Korn z písní Žal se odkládá na úvod odpoledních písniček na vaše přání. Tak tedy odložíme žal i veškeré chmury a budeme se věnovat vašim přáním. Budeme se věnovat do 18. hodiny už jen písničkám v tom dechovém duchu. Píšete mi, vážená redakce, zahrajte oslavencům z Kulína ze Zámecké k narozeninám Janě Janurkové, Marušce Petráňové, Javurkové Vendule, Jarušce Líbalové, Heleně Civínové, Daně Kašparové, Jarmile Kašparové, Heleně Svobodové. Všem přejeme hodně zdraví. Michal Matyáš, Iva Kobyláková, Drahozalovi, Míla Žáková, Marcela Růžičková, Capouškovi, Žítkovi, Kospertovi, Božena Třešňáková a Marta Zajcová. A rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme Vrchovatě.

Tak to byla směs pochodu Františka Kmocha v podání Lanžhotčanky a my si dáme další a velmi krásné a dojemné přání. Táto dědečku, pradědečku včera si slavil svých krásných 85 let. Tvůj život je plný vzpomínek. Na školní léta, kdy si poznal mámu, na vaše společné zážitky, svatbu, rodinu a všechny roky, které jste spolu prožili. Máma už tu s námi není, ale vzpomínka na ní zůstává v našich srdcích. Za těch 85 let život přinesl chvíle veselé i chvíle těžké. A právě proto si dnes přeji hlavně jedno, abys měl kolem sebe co nejvíce klidu, zdraví a lidí, kteří tě mají rádi. Jsme rádi, že tu pro tebe můžeme být. Když přijdou vnučky a pravnoučata nebo někdo z rodiny, ať jsou to chvíle, které ti udělají radost. Přejeme ti k tvým 85. narozeninám pevné zdraví, hodně sil, klidné dny a ještě mnoho krásných chvil. Ať se na tebe život usmívá, všechno nejlepší k narozeninám přeji Irenka a Eri, Sabinka, Jirka, Juli, Šimonek, Míša, Zdeněk, Anička, Daneček, Klárka s rodinou, Anna a Gerald. A posílají krásnou pasačku. Netřeba znát jméno oslavence, každopádně moc gratulujeme.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
2: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
1: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: Pokračují odpolední sobotní písničky na vaše přání. Píšete mi dobrý den, písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Stáně s Alenkou, Janinkám, Jarmilkám, Drahušce, Jindře, Světlance, babi Jarce a Květě se syny. Napsali Libuše a Vendy.

Božejáky střídá Doubravanka na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a dvě přání k jedné písni. Hezký podvečer, vážení Aničko a Radku Jadrní, slavíte váš příběh lásky, do kterého vnesli kus světla a radosti také vaše děti a vnoučata. Ze srdce vám k svatebnímu výročí přeji, aby rodinnou pohodu nic nenarušilo. Jindra Klausová. Iveto, prosím, svatební požehnání od Doubravanky k výročí sňatku Aničce a Radkovi Jadrným. Hodně lásky, štěstí, radosti a zdraví do dalších let přeje Anička z Kutné Hory. A my gratulujeme.

0: Písničky na přání.
1: Minutu a půl máme po půl šesté, stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Posloucháte Písničky na přání, před sebou mám další. Příjemný podvečer Ivetováme i všem posluchačům. Dnešní písnička, ať příjemní krásné chvíle plné pohody, Libušce Svendy, Janičkám z Podmok, Jindřišce Světlance, Stáně s Alenkou, Věruškám z Čachovic a Hračan. To od srdíčka přejí dvě Jarmily.

Štěstí v písni, nadáme si další píseň, ať jsme šťastní. Hoďme nudu za hlavu a pro dobrou pohodu zapijeme si pospolu, my Češi jsme muzikanti. Tak to vzkazuje Světla.

I vy to zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, všem Maruškám, Libušce Svendy, Světlance, Jindřišce, Stáně a Alče a všem dalším přátelům. Přeji si Janiny.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Jsou tu stále ještě písničky na vaše přání. Teď teče Botůček Bublavý, bude znít Aničkám z Kutné Hory, Úpice, taky Pečinkovým, Novotným, Věře z Čachovic, Liběně s Vandou, Veronice, Marcele a Podneckým. Přejí si Stáňa a Alča.

Píšete mi dál, zahrajte píseň mámě pro Haničku, Jiřinku, taky Janičce a Zdeňkovi, Aničkám, Jindřišce, Libuši, Vendy, Drahušce, Jarmelkám, Janičkám a Maruškám, Marcele, Stáně, Alče, Veronice, přejí si Liběna a Fanda s Příbrami.

0: Písničky na přání.
1: A jsou pomalu u konce sobotní odpolední písničky na vaše přání. Zahrajte jetelíček u vody pro Libienku a Fandu, Pečinkovým, Jindřišce, Jarmelkám, Haničce, Aničkám, Světle, Květě, napsala Maruška z Malče a zdraví všechny. V 18 hodin zprávy s Lenkou Vokatou, po 18. hodině to ve studiu provoníme při středočeském setkání Šárky Formánkové s parfumérkou Janou Kubelovou. A já se na vás těším zase zítra v poledne. Mějte se krásně.

0: muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Za 3 roky má začít přestavba budovy Smíchovského nádraží v Praze. Nástupiště už dělníci opravují. Kosova hora u Příbramy upravuje kvůli bezpečnosti okolí základní školy. Zítra čekáme velkou oblačnost, k večeru přechodně s přeháňkami, teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Rekonstrukce budovy Smíchovského nádraží v Praze má začít v roce 2029. Správa železnic k ní chce taky přistavět nové jižní křídlo. Práce mají trvat 2 roky. Projektanti začali připravovat potřebnou dokumentaci, která určí cenu rekonstrukce. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
6: Výsledkem přestavby nádraží Smíchov bude moderní dopravní terminál umožňující pohodlné přestupy mezi vlaky, městskou a příměstskou dopravou a s přímou vazbou na novou čtvrť, která roste v jeho okolí.
5: Dělníci od roku 2024 na Smíchovském nádraží už opravují koleje a nástupiště. Tyto práce mají skončit za 2 roky. Dělníci dokončují stavební úpravy u základní školy v Kosově hoře na Příbramsku. Bezpečnost dětí by měla zajistit posunutá opěrná zeď u silnice, nový chodník a další parkovací místa.
7: U školy vzniká nové parkoviště, kde budou 4 místa určená pro zastavení při vystupování a nastupování dětí. Stavební úpravy vyjdou obec na 11 milionů korun. Hotové budou do konce října. Z Kosovy hory Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Od včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
8: Stával jsem ve 3:15.
9: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
8: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
9: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
10: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
9: Podobně to má i Matěj Drahorád.
11: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
9: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalisté Mladé Boleslavy porazili v 9. kole šance ligy Zbrojovku Brno 2-0. Praští Bohemians prohráli s Pardubicemi 1-2 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Silnice 16 ze Slaného na Mělník bude mezi odbočkami na Žižice a Luníkov uzavřená pravděpodobně až do pondělka. Po ranní nehodě tam z cisterny vytekl náklad benzínu a sanace potrvá. A zavřená je taky stále po nehodě silnice 9 mezi Bukovcem a Medonosy a kolony jsou v obou směrech. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Středočeská setkání.
0: Český rozhlas střední Čechy, Středočeská setkání.
12: Opět po týdnu je tady Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Vůně nás provázejí celý život. Každý z nás je vnímá trochu jinak a pro každého z nás i něco jiného znamenají. Utéct před nimi ale nemůžeme. A někdo před nimi nejenom neutíká, ale jde jim dokonce naproti. Třeba náš dnešní host, parfumérka žijící na Berounsku Jana Kubelová.
0: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Určitě znáte ten pocit, když váš nos zachytí nějakou známou vůni, která vás přenese do jiného času a prostoru. Třeba do dětství nebo na oblíbené dovolenkové místo. Případně i do nějaké konkrétní situace, kterou jste zažili. To všechno vůně umí. A samozřejmě i daleko víc. A právě o tom všem si dneska budeme povídat s parfymérkou Janou Kubelovou z Loděnice. Vítejte u nás, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jaký jste měla pocit z té místnosti, ve které se teď nacházíme, z toho studia? Vnímáte tu vůni tady?
1: Vnímám. Je to taková archaická vůně. Vůně starší budovy, staršího nábytku, dřeva, které už má něco za sebou, ale je to příjemná vůně.
0: Říkám si, že když někam přijdete, tak určitě vždycky zaregistrujete tu vůni, která tam je.
1: Samozřejmě, chtě nechtě, je to tak.
0: Vy dneska žijete na Berounsku, ale pocházíte z úplně opačného konce naší země, vidíte?
1: Ano, pocházím z Moravského Slovácka, z vesničky Strání, která leží v Bílých Karpatech.
0: Až úplně u hranice Slovenskem jsem koukala.
1: Ano, ano, jsme na samé hranici.
0: A čím voní právě tenhle kout naší republiky? Jaké vůně se vám vybaví, když si vzpomenete na svoje dětství?
1: Tak já dneska z pohledu vlastně člověka, který se s vůněma setkává dennodenně, musím to zhodnotit, že jsem měla na vůně velice bohatý život v dětství. Pocházím z hospodářské rodiny, takže jsme měli polnosti, kravičku, prasátka, drůbež. Vybavuji si vůně čerstvé, nakypřené hlíny, posečené trávy, usušeného sena. Pak samozřejmě maminčinu zahrádku pěstovala, narcisy na jaro, růže, ovoce. My jsme chodívali každoročně na maliny, protože pod Velkou Javořinou, což je nejvyšší hora Bílých Karpat, rostl hustý porost malinčí. A maminka pak z těch malin připravovala malinový syrup. Vždycky to dala do těch sklenic velkých, dala to do takové chladné místnosti a nechala to s cukrem nějakou dobu fermentovat. A když jste přišla po pár dnech do toho pokoje, tam se rozlila úžasná, sytá vůně zralých čerstvých malin. To mě opravdu utkvělo v paměti. Potom, když si zaspomínám na další dobroty z kuchyně babičky a maminky, tak hned se mi vybaví sladká jídla s mákem. My jsme si pěstovali svůj vlastní mák a babička připravovala spoustu jídel, kde byla kombinace máku a povidel. A pak samozřejmě úžasné koblihy plněné domácím džemem nebo ovocné koláče na plech, které maminka vždycky hned po vytažení z trouby posype vanilkovým cukrem. No já jsem se tohleto naučila a praktikuju to dodnes a manžel s dětmi to už milují taky.
0: Úplně se mi zbíhají sliny, jak jen o tom mluvíte. A říkám si, že možná ta přehršel vůní z toho vašeho dětství vás trošku předurčila k tomu, že ty vůně vás budou provázet. Protože já jsem holka z města a já si ze svého dětství žádnou konkrétní vůni vlastně asi skoro nevybavím.
1: A já myslím, že byste si vybavila.
0: Vy teď žijete, říkali jsme, ve středních Čechách na Berounsku, v obci Loděnice. Mm-hmm. Máte nějakou vůni spojenou s tímhle místem?
1: Ano, v zimním období bohužel i nepříjemnou, protože některé domácnosti tam dodnes topí uhlím. A pak jinak jsou to vesměs příjemné vůně, záleží, jestli zrovna syn třeba griluje nebo někdo ze sousedů. Naštěstí teda musím říct, že nic výrazného mě tam neobtěžuje, protože při představě, že bych byla tam neustále vystavena nějakým čichovým podnětům, kterých mám v práci až nad hlavu, tak to by se mě tam asi moc dobře nežilo. Takže zaplať pánbůh, jinak je tam čerstvý vzduch a dýchá se nám tam dobře.
0: Říká se, že čichová paměť je nejvýraznější, nejtrvalejší a emočně nejsilnější smyslová paměť. Myslíte si, že to tak opravdu je?
1: Ano, myslím si, že to tak skutečně funguje, protože čichový smysl je spojen velmi úzce s částí mozku zvaného limbický systém, který je zodpovědný za paměť a emoce. Takže my, když prožijeme nějaký silný emoční zážitek, spojený právě se vjemem vůně, tak se nám doslova obtiskne do paměti a třeba i po desítkách let se nám ten zážitek vybaví, když opět cítíme tutéž vůni.
0: Já musím přiznat, že to tak mám i s konkrétními místy. Když jsem byla malá, tak jsem s rodičima jezdila na jednu podnikovou chatu do Jizerských hor. A kdyby mě tam dneska někdo přivedl se zavázenýma očima, tak přesně vím, kde jsem. Máte to taky tak?
1: Určitě jsou asociace, které se mi vybavují a hlavně je to v souvislosti právě s povoláním, které dělám. Když očicháváme různé suroviny, které mají konkrétní charakteristiku, tak se mi vybavují různé zážitky právě z dětství. Když jsem nastoupila do toho zaměstnání a učila jsem se nové suroviny, tak právě jsem se snažila k něčemu připodobnit a mnohdy mě vyskakovaly různé zážitky a podobně z dětství.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Naše dnešní středočeské setkání je plné vůní, protože naším hostem je parfymérka Jana Kubilová. A když řeknu, že jste parfymérka, tak mě hned zároveň napadne, že děláte práci snů. Vnímáte to tak?
1: V podstatě máte pravdu, i když je to práce, o které jsem ji vůbec nesnila, že něco takového vůbec existuje. Absolutně mě to ani nenapadlo. Samozřejmě maminka měla v koupelně na poličce nějaký flakónek z vůní nebo nějaký sprej, ale že bych se tím zabývala, to mě rozhodně nenapadlo.
0: A jak jste se vlastně k té práci dostala?
1: Já jsem se nedostala na medicínu, takže pak jsem šla na školu podobného zaměření, což byla Vysoká škola chemicko-technologická. A když už jsem končila studium, tak jsem se samozřejmě začala pohlížet, co bude dál. No a v té době se na nástěnce naší katedry objevil inzerát firmy Aroma Praha, že hledají nové uchazeče na pozici aromatizér parfymér. No a mě to v té době znělo hrozně exoticky, tajemně, nevšedně. No tak jsem to zkusila, jsem tam zavolala, domluvila jsem si schůzku a jsem tam do dneška.
0: No a musela jste splňovat nějaké konkrétní podmínky? Třeba musela jste mít vytříbený čich, abyste tam mohla být přijata?
1: To víte, že si mě proklepli. Otestovali mě, dali mě zhruba 10 látek poznat. Ty látky byly samozřejmě anonymní, neznámé, byly aplikovány na takové ty senzorické papírky, jak je známe z parfumerií, a já jsem měla ty látky zařadit, alespoň tak nějak kategorizovat zhruba. Nemusela jsem říct, že se jedná konkrétně o citron nebo pomeranč, ale stačilo charakterizovat, jestli se jedná o vůni kořenitou, citrusovou, květinovou, dřevitou, mintovou a tak podobně. No a zřejmě jsem nedopadla zas tak špatně, takže jsem pak nastoupila a ta práce mě natolik zaujala, že už tam pracuji desítky let.
0: Musela jste to parfymérství nějakým způsobem studovat?
1: Nemusela jsem, ale určitě je to velké plus, protože jako ve všem se vzděláváme hlavně tou praxí. Každá zkušenost nás posouvá dál a dál, takže já jsem vystudovala vlastně obor chemie a technologie mléka, tuků a kosmetiky, takže tam byl nějaký náznak už do kosmetického, drogistického, parfymerského průmyslu. No a pak jsem se samozřejmě zajímala, když jsem denodenně očichávala vzorky, měli jsme tam k dispozici nějakou literaturu, takže jsem si v ní četla a pak jsem se zajímala o možnosti vzdělávání. V té době samozřejmě byly jenom, do dneška jsou jenom v zahraničí, a měla jsem možnost vycestovat na několik krátkodobých stáží, takže jsem pobývala v Německu u firmy Drom v Mnichově týden, pak jsem pobývala měsíc u firmy Charabot ve Francii. No a stále ta touha ve mně rostla a náš tehdejší vedoucí pan Lubomír Berka nám pořád vyprávěl o parfymerské škole v Paříži. V překladu ta škola se jmenuje Vyšší institut parfémů, kosmetiky a potravinářských aromat. A já jsem teda se rozhodla, že to zkusím.
0: Vy jste se vlastně dostala do Meky parfémů do Francie, do školy, která vyučuje, a teď já si právě neumím představit přesně co. Co se na takové škole učí? Učí vás třeba právě rozeznávat vůně?
1: Samozřejmě učí rozeznávat vůně, učí ty vůně si nějakým způsobem rozškatulkovat, rozkategorizovat a hlavně ty vůně umět popsat a připodobnit k něčemu, protože to je klíčové, k čemu vy se vracíte. To je ta nejdůležitější pomůcka, kterou vy pak používáte, až tu práci děláte, až tvoříte parfémy. Učili jsme se i nějakou genealogii parfému, to znamená, jak vznikaly jednotlivé kategorie vůní, tak jak je známe vlastně z trhu. Citrusové, pak vůně květinové, že vůně dřevité a tak dále. No a pak jsme nějaký čas samozřejmě trávili i v laboratoři, kde jsme zkoušeli, učili jsme se základní akordy růže, konvalinky, šeříku a tak podobně.
0: Dá se říct, kolik dneska dokážete rozeznat vůní?
1: Tak řádově je jich určitě stovky, ale je potřeba neustále opakovat, trénovat, vracet se k ním, je to jak se vším. Když člověk netrénuje, tak se to zapomíná.
2: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Host dnešního středočeského setkání nás nechává očichávat vůně. Naším hostem je parfumérka Jana Kubelová z Berounska a já bych se teď spolu s vámi ráda podívala do flakonu parfému a něco málo o něm prozradila. Můžeme říct, z čeho se ten parfém skládá, jaké má části?
1: Běžný parfém se skládá jak z přírodních, tak ze syntetických vonných látek. Jsou to vlastně látky, které mají různý stupeň těkavosti. To znamená, některé látky jsou velice těkavé a vyprchají během několika sekund, některé jsou přilnavější, že vnímáme třeba řádově desítky minut a některé jsou velice stabilní, že když si je nanesete na nějaký povrch, tak voní třeba týdny.
0: Souvisí s tím i to rozdělení na parfém, parfémovanou vodu, toaletní vodu a kolínskou vodu?
1: Dá se říct, že ano.
0: To je o té intenzitě.
1: Ano, přesně tak. Rozdělila jste vlastně lihové voňavky, dá se říct, podle koncentrace na finální výrobky, tak jak se nazývají, to znamená kolínské, toaletní, parfémové vody a pak ještě další nejvyšší stupeň koncentrace jsou parfémy nebo extrakty, se jim taky říká.
0: Jsou některé vůně, které se spolu vzájemně tlučou, myslím tím, když vlastně v jednom tom parfému jsou obsažené různé vůně, řeknu levandule, růže, a některé zase naopak, že k sobě vyloženě tak jako ladí?
1: Určitě, na tom vlastně stojí podstata té parfumerie, že kombinujete látky, které k sobě jdou, že vytváříte harmonické akordy, esteticky příjemné. Jsou všeobecně známé kombinace látek, třeba dřeva v kombinaci s vanilkou vytvoří takový teplý tón, do kterého byste se nejradši zachumlala, nebo když kombinujete ovoce se sladkými tóny, jako je opět vanilka, nebo látky připomínající karamel, tak byste nejradši ten parfém snědla, jo. A samozřejmě jsou látky, které jsou všeobecně, dá se říct, kombinovatelné, například citrusy. Citrusy jsou součástí prakticky všech parfémů, protože dodají svěžest, dodají lift, dodají takovou difuzivitu. Jsou látky, které se používají hodně a jsou zase takové, které se používají opravdu velmi specificky jenom do určitých typů.
0: Používá se do parfému něco, co by nás třeba ani ve snu nenapadlo, že kdybychom to věděli, tak bychom si na sebe možná ten parfém ani nestříkli?
1: Ano, používá, to jsem právě byla udivená, když jsem se s tímto oborem začala seznamovat, když jsem se dozvěděla, že do parfému se používají i nějaké živočišné zdroje.
0: Jaké například?
1: No, jsou popsány 4 živočichové, z jejich těla se získávaly suroviny, které se pak používaly do parfému. A ty živočichové jsou cibetkové kočky, bobři, kabar pižmový a vorvaň, velryba.
0: Když to takhle řeknete, tak to vypadá, jako že možná se takhle sebralo něco z jejich kožíšku, ale ono to asi tak úplně nebylo.
1: No úplně to tak nebylo. V případě toho kabara pižmového, cibetkových koček a bobra se jedná o nějaké sekrety žláz, které se odstranily z těla toho živočicha a pak byly ošetřeny nějakým specifickým způsobem, to znamená, že většinou podstoupily sušení, drcení a rozpuštění v lihu v cílovou tinkturu, která se pak ve velmi
0: jemné koncentraci
1: používala do těch nejluxusnějších parfémů. Asi taková opravdu nejbizarnější, děkuju. Surovina je ambra, která se získává z těl vorvaňů. A ambra je vlastně patologický zbytek, který vorvaní vyvrhují na hladinu oceánu na základě nějakého podráždění nestravitelnými zbytky, že jim třeba uvízne v žaludku kus sépie a jako podnět dráždící se tam tvoří taková šedá hroudovitá hmota, kterou právě oni vyvrhují a jelikož je mastná, lehká, tak bývá nacházena jako plovoucí nevzhledná šedá hmota především v Indickém oceánu. A já jsem ji teda nikdy surovou neviděla, ale tvrdí se, že když je čerstvá, tak voní nepříjemně, připomíná chaluhy, tabák, ale když je vystavena slané vodě, slunci, tak získává na kvalitě, zraje a pak se ošetřuje podobně jak ty zbývající živočišné suroviny, to znamená, že se usuší, nadrtí, rozpustí v lihu na tinkturu a pak se používá velmi sporadicky jenom do těch opravdu nejdražších parfémů. A vzácná je tím, že se právě nedá připravovat cíleně, jo, že je to skutečně jako otázka náhody, takže když nějaký šťastlivec pak najde, pak i za drahý peníz prodá nějaké parfumerské společnosti a má na zbytek života vystaráno.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je parfumérka Jana Kubilová. Poradila byste nám, podle čeho bychom si měli vybírat parfém, když přijdeme do obchodu? Měli bychom přemýšlet o tom, jaký jsme typ nebo pro jakou příležitost budeme parfém používat?
1: Určitě v prvém případě to je pro jakou příležitost a taky pro jaké roční období, dejme tomu.
0: I to souvisí?
1: I to souvisí určitě.
0: Je pravda, že v létě máme raději tu svěžest,
1: ano,
0: a tu
1: určitě.
0: Lehkost a v zimě možná máme pocit, že se potřebujeme i parfémem trochu ohřát.
1: Přesně tak, říkáte to úplně přesně, jak to je, protože jsou vůně hřejivé, jsou vůně chladivé, jsou vůně osvěžující, takže podle toho i volíme, podle charakteru, protože samozřejmě den trávíme ne osamoceně, ale jsme třeba ve společnosti dalších kolegů, tak abychom nepůsobili až obtěžujícím dojmem mnohdy, tak podle toho volíme typ vůně. A samozřejmě pak, když nanášíme, tak je důležité to množství nepřehánět to s aplikací.
0: Kam je dobré ten parfém nanášet?
1: Ideálně nanášet na místa, kde máme díky pulzu trošku zvýšenou teplotu. Díky tomu se vlastně parfém lépe odpařuje.
0: To je na krku?
1: Na krku,
0: na zápěstí.
1: Na zápěstí, do
0: loketní jamky.
1: Mm-hmm. A taky se doporučují čerstvě umyté vlasy.
0: Tak když přijdu do obchodu s tím, že bych chtěla zkusit nějakou novou vůni, tak vůbec nevím, jak se v tom obrovském množství, které je dneska na trhu, zorientovat. Jak bych měla postupovat? Měla bych se poradit?
1: Určitě se můžete poradit. Já myslím, že dneska parfumerie jsou plné vyškolených prodavaček, které vám rády poradí a navedou vás tím správným směrem.
0: Většinou, když očicháváme ty vůně v obchodě, tak mám dojem, že po chvilce už nedokážu rozeznat, co se mi líbí, jestli opravdu cítím tu správnou vůni. Dokonce jsem někde četla, že maximálně dokážeme přesně rozeznat 3 po sobě ty vůně a potom už jsme zmatení. A právě proto tam máme i na vyčištění těch čichových buněk nějaké baňky s kávou. Proč se používá vlastně káva?
1: Protože to je takový zažitý mýtus. Ta káva vlastně nefunguje vůbec.
0: Ale je to opravdu všude?
1: Je to všude, zkrátka je to takhle zavedeno, ale není to funkční. Jo, nefunguje to, protože když si vezmete, že vlastně vy přestáváte ty vůně vnímat proto, že máte zahlcené čichové receptory.
0: A pak jim tam ještě dáme
1: ano,
0: kávu.
1: A ještě tam naperete kávu, která voní opravdu silně, takže ta vám zahltí ještě další.
0: A jaká je teda metoda? Co můžeme udělat, abychom si trošku ty čichové buňky pročistili?
1: Jediné, co funguje, je vyjít ven na čerstvý vzduch a buňky nechat proprat svěžím vzduchem, který neobsahuje žádné aromatické látky.
0: To znamená, že asi není nic, co by tuhle funkci, kterou jsme teď odmítli u kávy, co by jí plnilo, že bychom si pročistili. Prostě ideální ten vzduch.
1: Čerstvý vzduch bez přítomnosti aromatických molekul.
0: A když se ještě vrátím k očichávání těch vůní v obchodě, tak k tomu používáme většinou takové ty připravené papírky. Ale ono je asi důležité, abychom si tu vůni, která nás oslovila, zaujala, i stříkli na tu svoji kůži.
1: Určitě to je naprosto nezbytné, protože každý člověk má svou individuální vůni. A vy vlastně vytváříte další parfém vůně vašeho těla v kombinaci s nějakou parfémovou směsí, vytváří další cílový efekt.
0: Oni se vlastně promíchají spolu.
1: Přesně, promíchají se, takže to je potřeba otestovat, jestli to spolu bude ladit, nebo tam dojde k nějaké disharmonii. Takže se běžně může stát, že cítíte na kamarádce nějakou novou vůni.
0: A na mě nebude vonit vůbec.
1: A pak jste překvapená, že na vás to vyznívá úplně jinak.
0: To, jak jste zmínila, že každý máme svoji specifickou vůni, tak se tomu říká, myslím, pachový podpis.
1: Přesně tak, ano.
0: Čím je daný takový pachový podpis?
1: Pachový podpis je dán jednak naší genetickou informací, kterou dědíme po rodičích, a jednak prostředím, ve kterém žijeme. To znamená jídlem, které jíme, nápoj, jestli jsme lidi pohodoví, jestli jsme vystaveni stresu.
0: A znamená to třeba, když budu jíst víc kořeněných jídel nebo cibuli, česnek, tak to nebude cítit jenom z mých úst, ale i z kůže?
1: Přesně, odpařuje se to celým povrchem těla.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostovi dnešního středočeského setkání se chvilku dívám na nos, protože je jim parfumérka Jana Kubelová a říkám si, že ten nos vás vyloženě doslova a do písmene živí. Musíte nějakým způsobem o svůj nos potažmo čich pečovat?
1: Myslím si, že nějak specificky o něj nepečuji. Snažím se, abych neonemocněla, protože když dostanu rýmu, tak to je pro mě na pár dnů konečná.
0: Že? To je zbytečné, abyste chodila do práce.
1: No, tam je spousta práce i nečíchací, když to tak nazvu. Ale je to pro mě pohroma, protože jsem si na používání nosu natolik zvykla, že když nevnímám, tak vlastně nemůžu dělat nic jiného. Nemůžu navařit. Cítím se opravdu velice nejistě, takže...
0: Vlastně vás to ovlivňuje možná daleko víc než běžného člověka, který se tím nosem neživí.
1: Ano, přesně tak. Nepochutnáte si na jídle, že jo?
0: Může nějak ovlivnit váš čich, kdybyste byla kuřačka?
1: Já myslím, že ano, že kouření snižuje citlivost čichu. Takhle mám zkušenost s bratrem, který přestal kouřit a pak byl plně ohromen, jak se mu...
0: Co všechno cítí?
1: Zbystřil se mu čich a chutě vůbec.
0: Taky jsem někde slyšela, že by parfumér neměl jíst příliš kořeněná jídla.
1: Popisuje se, to máte pravdu, ale já to nějak asi zvlášť
0: to
1: nedodržuju.
0: Tak.
1: To samozřejmě, když člověk zrovna momentálně jí něco ostře kořenitého, tak asi má čichové buňky zahlcené právě tím kořením a pak je potřeba si chvilečku odpočinout, aby vnímal třeba zase něco jiného.
0: Či myslíte, že to je, že každému z nás voní něco jiného?
1: Zkrátka jsme každý z jiného těsta. Každý máme rád něco jiného, každý jsme z jiných zdrojů, takže tak jak...
0: Žijeme v tom jiném prostředí.
1: Přesně, jiné prostředí. Mm-hmm. Každý jsme nezaměnitelná osobnost a i ten pachový podpis, o které jsme mluvili, je nezaměnitelný. Je popsáno, že neexistují dva jedinci, kteří by měli stejný pachový podpis, tak jak neexistují se stejným otiskem prstu, kromě teda jednovaječných dvojčat, tak takhle je to i s tím pachovým podpisem.
0: No vidíte to. Opět jsme v něčem jedineční a to je prima. Překvapí vás třeba, když někdo řekne, že mu voní cigaretový kouř nebo třeba vůně kolejí na nádraží?
1: Nepřekvapí. Souvisí to s tím, o čem se bavíme, že každý jsme jedinečný, každý máme jiné preference, takže já si pamatuju, že taky mě v teenagerovském věku voněl cigaretový kouř, ale dneska mě dráždí velice, vyhýbám se mu a nejenom, že mě nedělá dobře na čich, ale ani na oči, pak mě pálí z něj oči, takže cigaretový kouř to není nic pro mě.
0: Co děláte, když si dneska chcete provonit den? Teda nevím, jestli to ještě jde při vašem povolání, provonit si něčím den.
1: Určitě mám ráda přírodní vůně, takže já mám na zahrádce spoustu bylinek, ze kterých si připravuju čaje, nebo je suším, nebo je používám do jídel. Mám tam taky hodně kytek voňavých, takže když si chci provonět den, tak je to určitě něco z přírody. Není to nic, co bych si přinesla z práce, i když to taky dělám, protože když potřebuju něco skutečně jako detailně dopracovat, dovést do konce, tak jelikož v práci už máme výrazné senzorické pozadí vzhledem k velkému počtu vzorků, přestože ty vzorky máme zavřené, tak zkrátka nevyhneme se tomu, že prostředí je tam plné aromatických molekul, takže tu citlivost tam nemáme takovou jako v prostředí nevoném, takže když potřebuju, beru si vzorky i domů a očichám si je v neutrálním prostředí.
0: Stalo se vám někdy, že jste to s čicháním přehnala? Že vám z toho pak nebylo dobře?
1: Přeháněla jsem to, když jsem nastoupila, to víte, že jo, protože člověk byl tak ohromen z takové práce, že jsem se doslova svetovala. No. A my jsme shodou okolností byli tady v Karlíně, na Karlínském náměstí jsme měli laboratoře, takže mě bolívala hlava a byla jsem načichla. Vždycky jsem přijela, manžel mě říkal, že prostě smrdí mě vlasy, svetr, všechno to
0: ale
1: bylo.
0: Ale přitom to byly vůně.
1: No, ale byly asi v takové koncentraci, že to je pro běžného člověka úplně nezvyklé.
0: A co je ideální v takové chvíli udělat? Opravdu jít asi někam do té přírody na ten čerstvý vzduch.
1: Přesně tak, zase jenom vyprat čerstvým vzduchem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Juta, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Dnešní krásně voňavé středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je parfumérka Jana Kubelová. A tak mě napadá, je něco, co vám opravdu hodně voní, že kdykoliv to zacítíte, tak vás to zastaví a říkáte si, to je taková nádhera. Možná i po těch letech, co se věnujete právě parfumérství.
1: Miluju vůni lilií. Takže je mám i na zahrádce a manžel, když je příležitost, aby mi přinesl květinu, tak mi koupuje právě lilie. Přestože někteří lidi se jim vyhýbají, protože jim přijdou až takové jako narkotické, nebo je z nich skutečně může bolet hlava, tak já je opravdu vyhledávám. Přijdou mě naprosto vznešené, jedinečné a krásné. A je pravda, že jsem se i snažila napodobit vůni lilií, ale ještě se budu k té vůni vracet, nebo ještě se budu k tomu projektu vracet, protože se mi to nepodařilo tak, abych s ní byla spokojená.
0: Používáte různé vůně, myslím na navonění se podle nálady nebo počasí, anebo jste dlouhodobě věrná nějakému jednomu parfému?
1: Já jsem věrný člověk. A je to z toho důvodu, že zkrátka si tu vůni nanáším na tělo každý den a už jsem na tu vůni zvyklá a potřebuju, aby mě vůně nerušila u práce. Takže můj čich se na ní adaptoval a já už ji vlastně nevnímám, necítím, ale jsem si jistá, že ji mám na sobě a že mě zachrání, když bude zapotřebí.
0: Když bychom teď opustili svět parfémů, vzpomenete si na nějaký opravdu nejstrašnější čichový zážitek jako v životě?
1: Ano, byl to zážitek, který jsme měli s kolegyní při návštěvě jedné slovenské kafilérie. Naším úkolem bylo pokusit se o překrytí toho strašlivého pachu, který se šířil do okolí z kafilérie. Bylo to něco tak naprosto hrozného, že jsem cítila bušit krev ve spáncích, když jsme se blížili k tomu místu. No a my, abychom to přežili, tak jsme si s kolegyní mázli pod nos. Měli jsme sebou nějaké vzorky, jeden z těch vzorků. A pravdou je, že od té doby ten vzorek absolutně nemůžu cítit.
0: Jo. Smísil se s tím zápachem.
1: Přesně tak. No ale to po nás opravdu chtěli hodně. To prostě umíme hodně, ale tohle to zamaskovat, to už je opravdu i na naše síly.
0: Zkoušela jste si někdy sama pro sebe namíchat svůj vlastní parfém, který by vám vyhovoval?
1: A víte, že ani neskoušela, protože mám takovou zkušenost, že čím déle na parfému pracuju, tím méně dokonalejší se mě zdá. A pak skutečně už mě vnímám každou tu nedokonalost. A my si třeba zkoušíme vzájemně a třeba nosím parfém od kolegyně, to jo, ale ne ten, na kterém jsem pracovala já.
0: Já jsem vás někde slyšela říkat, že jste dokonce zkoušela namíchat vůni peněz.
1: Ano, to právě probíhalo během francouzského studia a my jsme právě dostali zadání na parfém pro mladou ženu, která miluje společenský život, je obklopena bohatými muži, má dostatek peněz a chce používat parfém, který voní po penězích, které jdou z lokálu do lokálu, takže tam můžete cítit vůni lidského potu, hospody, kouře, zatuchliny.
0: Takže takový parfém jste vytvářeli?
1: Takový parfém jsme vytvářeli.
0: Ale ten přece nemohlo vonět.
1: Ono je potřeba vždycky vzít si na pomoc fantazii. Je řada surovin, které se takto popisují. Samozřejmě v koncentrovaném stavu jsou velice nepříjemné. Můžou vonět po fekálích, po zkažených potravinách, ale vy, když zvolíte tu správnou koncentraci, pracujete s nima umírněně, tak dokážou zázraky. Mm-hmm. Takže něco se podařilo.
0: Zní to velmi zajímavě, pro mě i velmi zábavně a pro vás asi bych řekla životně, protože něco, čemu se věnujete s takovým zápalem, s jakým o tom vyprávíte, to musí být nádhera.
1: Je to krásné, máte pravdu, jak už jsem zmínila v té firmě, už jsem desítky let a ta práce mě velice naplňuje a baví.
0: Tak ať vám to vydrží.
1: Děkuju moc krát.
0: Moc děkuju, že jste přišla a děkuju, že jste nám provonila dnešní den. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju za pozvání.
0: Naším dnešním hostem byla parfumérka Jana Kubelová z Loděnice na Berounsku. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Pražská policie pátrá po 37-leté ženě, může být v ohrožení života. Zítra čekáme velkou oblačnost, k večeru přechodně s přeháňkami. Teploty do 22 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, popisuje Daněk.
5: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy, sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
0: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Lidé z obce Ostrá na Nymbursku budou během komunálních voleb hlasovat taky v místním referendu. Odpovídat budou na otázku, jestli chtějí, aby na nezastavěných zemědělských pozemcích v obci ani do budoucna nestály výrobní areály nebo jiné budovy. Vedení obce otázkou reaguje na dřívější výstavbu zahradnických skleníků na kraji vsi. Aby bylo referendum platné, musí přijít hlasovat alespoň 35% voličů. V případě Ostré je to zhruba 175 lidí. Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchboly a ve čtyřhře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajicek ve 3 setech. Čeští tenisté tak po 3 zápasech z USA prohrávají 1-2 na zápasy. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Menčík s Benem Sheltonem.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 na 13. kilometru směrem do Chomutova je v pravém jízdním pruhu odstavené porouchané osobní auto. Na silnici 125 u Psářů na Benešovsku došlo k nehodě osobního auta s motorkou a průjezdné je to kyvadlově. A v Praze v ulici Cvičebná se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

a mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostaly?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy. Ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře, ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup, tak posedlí uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednomu z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiní, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž, a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete ten čápům takzka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtaď se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtaď je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky, konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím Inbázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvilku na stole, no to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan Al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiku, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli no jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl,

0: spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, a ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
1: My a oni.
2: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
0: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu být, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
2: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
0: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. A já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
2: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám.

0: zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
1: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štaňmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
2: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
3: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti, Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

chci zjít hlavek stát.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají.

0: stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
2: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
1: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil dvěma góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v devátém kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené opadané ovoce nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
5: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jděte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidej jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozsunujte někam do karantény, udělejte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pumptracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst,

0: toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo tzv. Fotopointy.
1: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
0: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
2: Stával jsem ve 3:15.
3: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
2: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
3: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
4: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
3: Podobně to má i Matěj Drahorád.
5: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
3: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Hvězdné návraty.
6: Hvězdné návraty.
7: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
6: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
7: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
8: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
7: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
8: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
7: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
8: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě 0,5 kila. Třeba mi to přinese štěstí.
7: To by stačilo.
5: Není to blbý?
7: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariété Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Je takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak začněte.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to?
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy?
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím být i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak to?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru ředitel.
2: Já nejsem ředitel,
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste...
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle, mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvláštním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijel.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Pane, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte, narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo, znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S Tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Tak viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak dva a půl. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezaté, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Přesvědčím. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru!
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptych. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše.
5: Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci. Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chceš
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první korčulí, kde se volně zvedl plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou budou byli iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí, kde z demóně nadějný škrtík Prahy Pavel Kondelí. Výborný jednoduchý salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plache. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasa holubičké volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No kabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem, a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jedou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste toho dali, jo.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte pesticidy,

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý.
5: Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: ale
6: on
8: žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
8: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
8: No, tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
8: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
8: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
8: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
9: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
9: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
9: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další než soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu...
10: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
10: Lidušku.
5: Ale
10: jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš sám jméno. Děkuji. Tak a zítra? V 8.
9: Prosím to, kafíčko, jak...
10: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
11: Doktor Novotná.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.

0: O čem poradit?
1: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten vodík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
0: No, ne, to vám někdo přednášel?
1: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
0: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
2: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbošíková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si zdravý, lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek, a taky porcelán.

Spaghetti parmesan. Pet kilo rakı. Lemon juice.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tady jo, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mým novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat ro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct ro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když si maminka říká, jdu v čom běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšla na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, zrušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada, já jsem toho Harika viděl, neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo, já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek, byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Možná tam špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, u váhaného budy, to byl náš Hariček, vám říkám, my jsme s tím nás fotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl zřejmě u novin a byli jsme vyfotěni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velkých Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a já jdu taky do jídelny, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie.
0: Liduško.
1: No nakonec Harička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on mě totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl, na gauč to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč a on zavolal a říkám, ten pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: Vy taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a se vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo cokoliv jiného?
1: No, to ne. Tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina. Běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce. Tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuji za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám.
0: Noc.
1: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, upeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru a já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku. Řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strachy vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitisknul se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel, takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný, byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, ta přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika Zakovnuka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19. že ano.
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, že mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, viděla, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla malem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se skoro.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevtice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě, ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudláka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem mi zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné. Ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná, byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: všem daří povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, salašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidoma rodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On ze všeho vyléčil. A teď se řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši 2 moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejde užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, A paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože ty řeči je poznat, tak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout. Protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknali jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak jsem věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až do konce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: u nejvíc jak... tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně jste mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech. A já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás.
1: Jo, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát, tak jsme zvolali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A tak jí ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech, kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to... A zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajednou už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si, dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10-20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná násena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady spinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný 2 žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma 2 krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No, a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To už jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Tento zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takého malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Letko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil jsem na 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jezdečí z Něžnic přiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi veze domů děcko. Tak mi dovezla Dianku. Dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spíšeno samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance. Sladkosti, no, při blbosti, takové ty, já říkám sladkosti, plus její granulky, a pak co mi zbydou penízky, nakoupím rodině. A jsem zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byly po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo?
0: Ano.
1: Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Janka leží u mě, olizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte
0: někdy,
1: to,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou, hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: teda osobně myslím,
0: kdo
1: jako nemůžu
0: to
1: dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem se naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ní vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili, a když měla Dianka, bohužel štěňata manželina uhlídala, když se hrála, a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali do zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím sprchu, lehnu si prostě vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme
1: pak
0: rádi.
1: Krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí věcí kamaráde, kteří prošli našimi životy a zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme

0: povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
1: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
2: A vždycky, to je hezký přístup.
1: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
2: Ano,
3: držení prstů.
1: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
2: Jste jí zabila?
1: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
0: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
4: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
5: No víš, Alenko, ona stečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
4: No. Ale ženit se nebudeš.
5: A to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
4: Kolik dáte?
5: 200.
4: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
6: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
4: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
0: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
1: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
2: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočetl, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
1: Ano.
2: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
1: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, mzdovou účetní.
2: A jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
1: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
2: No je.
1: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
0: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
7: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
7: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
7: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co, počkej, vy jste měli byt?
7: Vertikální.
8: Co to bylo?
7: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
7: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
7: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
7: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
7: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to?
7: To je jenom okurčička.
9: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
7: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
0: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
2: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
1: To bylo 64 až 68.
2: A, tak to byl hezký rok.
1: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
2: To bylo krásný,
1: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
2: Ano, ano.
1: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
2: no.
1: Takže jsme, a Monika Švábová.
2: Jo, Monika Švábová.
1: Moje spolužačka.
2: Vy jste poměrně hned po škole, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
1: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaberte chlapy, sakra! Dovolí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradek, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
5: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
3: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
3: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
5: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
3: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo. No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme.
5: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
5: Ježišmarja, vidíte to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře.
5: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
9: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a... Mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
5: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš?
5: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
10: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
11: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
11: To jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
12: Kačenko, netrakej dítě, to je umoj.
11: Co je, co se stalo?
3: Já řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
10: slyším,
3: pavo,
10: slyším. Pro Krista pána.
12: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
11: Já nemám žádnou.
10: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
12: Pustíku, ona ta Dudínková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když máš špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
12: Maminko!
11: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
10: Brána k bráně sedá.
11: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte to, dítě?
13: Přesně tak to bylo.
12: Jak to navedli?
11: Hele. Akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
10: Jaká puma?
5: Časovaná. No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodiček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
11: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
10: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
12: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
5: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
10: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
11: To už to nikdo neudělám.
10: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. A dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s ním. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Pane Šenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme. Ano.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy s loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jelo navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád. No.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním ti muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužstvím?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Pani Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martínek.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Vy o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pár 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.